0: Rocková spovědnice.
1: Peťo, jsou tady první dotazy na tebe.
2: Tak, jsem s nima.
1: Už to tam sypu. Pěkný večer, zdravím a díky za zajímavé povídání. Zavzpomíná, prosím, Petr na vznik seriálu Big Beat? Podílel se na něm nějak? Díky, Honza Praha.
2: Samozřejmě na Big Beatu jsem se také trošku podílel, ale nebyl jsem členem toho týmu, který to vytvářel scenaristicky a tak, ale na řekněme přípravě několika dílů jsem se podílel, že prostě mě zpovídali ohledně nějakých kapel, hlavně metalových, anebo že třeba z pořadu, třeba z těch jiných, co jsem dělal ty dokumenty, takže tam třeba něco z toho použili taky, protože prostě všechno to dělala Česká televize, tak proč by to neudělala?
1: Všechno bylo takový propojený, celá ta parta těch, no muzikantů ani ne, ale dramaturků, scenáristů, publicistů,
2: tak
1: byla propojená, tam všichni znali.
2: Přesně tak, hlavně za seriálem Big Beat do značné míry stál Vojtěch Lindar, dej mu pánbu nebe, což byl můj kolega z časopisu Rock and Pop, kde jsem tehdy pracoval, že jo, byl jsem jeho zástup.

0: kdo taky byl natočen do Big Beatu a taky se tam neocitl. No, no, no. Prostě někdy se musí stříhat. No,
1: no prostě nesnášel stříhání. Nikdy jsem nesnášel stříhání ani vlasů, ani filmů prostě, jo. Dobře, tak nic, ale teď tady...
0: Nebo dokumentu.
1: Nebo dokumentu, ano. Teď je tady výborná, a teď já nevím, jak to mám udělat, jestli... Dobře, nám se tady troště prostě sešel jedna poznámka, jeden vzkaz pro tebe a tvoje písnička, kterou jsi připravil pro tuto chvíli. Tak já teda řeknu nejdřív ten vzkaz, jo, aby to...
0: Dobře.
1: Nevím, jak to dát za sebe... A ono je to šumafuk nakonec, že jo? Hlavně, že to se sebou jedno s druhým souvisí. Počkej, to je tady, kde to mám, tady. Ahoj, už je Rádia Beat, začíná to nenápadně, jo? Uh-huh. Už je Rádia Beat a Petra Korála nevynechám žádnou středu.
0: Děkujeme.
1: Když to povinnosti dovolí. Nedávno jsem slyšel, jak krásně nachroptěl třetí galaxii od MD. Celé jméno odmítám vyslovit. To byste neměli vynechat. Tak klidně to jméno řekni a vysvětli, jak to s tou písničkou je. A vůbec vlastně i od toho MD, to není originál, že jo? To je totiž taky cover verze.
0: Tak přesně tak.
1: Vysvětluj.
0: Vlastně dostáváme se k tomu, že já jsem zmiňoval, že jsem kdysi zpíval v kapele Asmodous a to bylo vlastně ještě za starého režimu 88-9. Já jsem tam skončil v prosinci 89 hned s pádem bolševika. Těšil jsem se na to, jak budeme konečně moci svobodně koncertovat a byl jsem vyhozen, ale to je samozřejmě vtip. Ale ta muzika...
1: Mě... To máš za to, že jste mě vystřeli z Big Beatu.
0: Ta muzika mě samozřejmě jako bavila a naplňovala jinak, prostě psal jsem o ní, textoval jsem i tu samou kapu, produkoval jsem nějaký věci, ale chtěl jsem se znova za ten mikrofon vrátit. A to jsem si teda musel jako zařídit sám, až v roce 99 jsem si postavil vlastní kapu Breaking Beats, hodně drsnou metalovou partu, protože jsem zjistil, že na ten zpěv klasicky nemám, a takže budu teda pěkně grouvovat, protože mě to bavilo.
1: Ano, přátelé, jenom promiň, grouvovat to znamená, jak tady napsal posluchač Standa, tedy chroptě.
0: Tak, přesně tak. Nepoužil jsem žádný efekt na to, protože oni existují, ale to by byl podvod. Já jsem to skutečně chrčel in natura, takže jednou po asi 4 koncertech v řadě, co se nám taky jednou povedlo, že jsme hráli asi od čtvrtka do neděle, tak jsem pak asi 2 dny nemluvil. Jo? Naštěstí další koncerty už nebyly.
1: Já jsem slyšel mnohokrát tvůj growing?
0: Growling.
1: Growling.
0: Tak.
1: Já nemůžu chodit. Slyšel jsem a vůbec nechápu, že jsi mohl mluvit druhý den, protože já bych po tomhletom výkonu a ale totálním kurvení hlasu nemluvil možná v měsíc, jo. Bylo to ne, jako. Takže co to je za techniku? To ses učil nebo ses prostě jednou dal po ránu panáka na lačno a zařval si a...
0: No ne, já jsem byl samozřejmě inspirován těmi death metalovými kapelami, které už dávno existovaly a snažil jsem se to napodobit, jenže jsem nevěděl, no, že oni na to většinou ty vokalisty fakt používají speciální techniku a oni si ty hlasivky moc nenamůžou. Kdežto já, jak říkám, prostě přirozeně
1: naplno.
0: Takže proto jsem občas trpěl. Ale asi zpátky k té písničce, o co jde. My jsme s těma Breaking Beats udělali jednu jedinou nahrávku, prostě takový CD, EP, prostě mělo to asi 20 minut a natočili jsme tam převážně vlastní věci, ale taky 2 předělávky a jedna z nich byla Třetí galaxie, kterou kdysi tady v Čechách proslavil ten MD, nebo i Michal David, jenže ona to nebyla jeho písnička, to byla předělávka od italského, v podstatě rockovýho zpěváka Umberta Tociho, nebo poprkovýho, a to je hrozně pěkná věc. A já jsem si říkal, že když by se tomu dali náležitý grády, takže by to jako mohlo dopadnout ještě líp, než to udělal ten MD. A říkal jsem si, uděláme fórek. Že první půlku naspívá zpěvačka Helena Kubelková, skvělá zpěvačka, moje kamarádka, a pak to přejde teda

0: do toho masce. Že tam najednou nastoupí bubeník se dvěma kopákama a jede je, poslouchejte pozorně, až do konce. Vůbec se nezastaví, tam jede furt ty dvě nohy. A já jsem se tam teda jako taky vyřádil, samozřejmě. A jenom bych upozornil, že Michal David neměl nic společného ani s textem. To napsal, já nevím, asi František Řebíček nebo kdo, to už si nepamatuju. No já jsem si dovolil ten text trošku upravit chvilkama. Pozorný posluchač možná zjistí, kde.
1: Já myslím, že určitě. Takže, přátelé, kapela Breaking Beats.
0: Nebo i trhající se korálky.
1: Ne, korálky. Petr Korál, že jo? Asi jste pochopili a odtušili. A písnička Třetí galaxie v podání jako mazec v podání mimo jiné i Petra Korála. Tak na to jsem zvědal. Já myslím, že jsem to slyšel. No a co prostě toho Peťu nepoznáte. Je to prdel.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Korál, můj kolega, kamarád, z hrdostí říkám, je hostem dnešní rokový zpovědnice. Petra Korála znáte, už jsme několikrát zopakovali jeho činnost, jeho historii a znovu se vracíme k jeho činnosti archivářské. Protože si budeme hrát kapelu Modrý pondělí, Maria Blond, Modrý pondělí. A teď, jo, teď normálně to, já se nestydím říkat pravdu, jo. Modrý pondělí, vím, že to existovalo. Vůbec si tu kapelu nevybavuju. Jako ten název, ano. Tak řekni něco k tomu a kde jsi přišel k téhletý nahrávce.
2: To je hrozná škoda, že ta kapela je zapomenutá, což mi jenom potvrzuješ, protože oni vlastně v první polovině 90. let dělali takový strašně chytrý, kultivovaný big beat, nebo možná je až pop rock, ale škatulky vhoďme za hlavu.
1: A bylo to v 90. že jo?
2: Jo? Jo, bylo to prostě první půlka 90. let, jo. Nebo oni možná vznikli někdy na sklonku ještě minulého desetiletí, ale prostě v těch 90. hráli, prostě patřili na tu pražskou klubovou scénu, ale nikdy nic nevydali. Bohužel ani jediný single, natož jako album. Což je škoda, protože oni jako pár nahrávek pořídili u Petra Andy na Propasti a výborné nahrávky. A já jsem to věděl, že existují. No a pak to dalo trošku práci, jako oslovit někoho z té kapely. Mám pocit, že jsem to sehnal od Filipa Benešovského, basáka famózního, který tam tenkrát taky hrál. On pak, že jo, se proslavil těma Pink Floydovskýma projektama, ale taky hrál třeba v Neřeš, že jo, se Zdeňkem Vřešňálem, prostě šikovný muzikant. A ukázalo se, že on to má dokonce na CDčku, ty studiové nahrávky. No a tak se to ke mně dostalo, že jo. A já jsem hrozně rád, protože konkrétně písnička Maria Blond, to je tak strašně chytrý text, prostě příběh ze života o jedné takové holce, kterou ten život docela sfackoval. A dokonce jsem zařídil i, snad to je na YouTube, že k tomu vznikl takový falešný videoklip po letech, že jsem využil tu nahrávku a kamarád mi pomohl s nějakým obrazovým vizuálem, takže lze to najít i na YouTube, bohužel to nikdy nevyšlo, ale tady si to můžeme pustit, ne?
1: No tady si můžeme pustit úplně všechno, de facto.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Petrková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Korál je mým hostem v dnešní rokový spovědnici a hele, máme tady vzkazy. Tvůj growling, když tak mě opravuje, jestli to říkám blbě.
2: Už to říkáš dobře.
1: Už to říkám dobře, jo.
2: Jo.
1: Ty vole, jsem dobrý. Tak hele, čtu, jo. Ahoj Dané a Petře. Už jsem to chroptění kdysi na beatu slyšel a nemůžu pochopit, jak to ze sebe Petr může vysypat. A jinak má takový příjemný hlas. Přeji vám příjemný večer, zdraví vás Radim z Sheffieldu, takže zdravíme do Anglie.
2: Zdravíme, tak a děkujem.
1: No, další. Zdar byťáci, tak to je mazec. Tuto verzi jsem ještě neslyšel. Myšák s medvědem. No, tak to byla třetí galaxie v podání Petra Korála, což je opravdu velice mistrné dílo, musím říct. Mám ještě další zdroje. Jo. Ne, ne, tohle byl pan Petr Korál. Neskutečný nářez, zdraví Olda. Vidíš, ty bys měl začít zase chroptět.
2: No jo, kapelu jsem na podzim 2007, po 8 letech fungování, uložil k odpočinku s tím, že dáme si čas a vrátíme se. Ale ten odpočinek trvá už, jestli počítám dobře, 19 let.
1: No právě, a není ten čas na čase?
2: Hele, já nevím, mě už to jakoby až tak nechybí. Jo. Ono to bylo náročný. No.
1: Hele, musíš mít tu inspiraci. Já jsem taky 25 let ne, jakoby nehrál.
2: To je pravda.
1: No, jako musíš...
2: To musím nerad potvrdit.
1: No, ale potřebuješ prostě inspiraci, jo. Já to tady nebudu rozebírat, já těch inspirací měl víc, ale jakmile je inspirace, pak už to jde. Když není inspirace, tak to nemá vůbec význam něco zkoušet. To je jenom taková moje rada, ale každý to máme jinak. Ještě další dotaz na tvůj názor spíš. Dobrý večer, pánové. Zapomenutá kapela Bohemia hrála na konci své kariéry už bez kvílejícího semelky. Velmi zajímavou hudbu. Zůstala někde zaznamenaná, díky a dobrou noc, Jarka.
2: No, tady se obávám, že asi ne. To úplně závěrečné období skupiny Bohemia mám pocit, že zmapováno není a to je pro mě taky jedna z výzev, ono jich je víc, jako já tam mám takový vypsaný úkoly pořád, co jsem ještě nesehnal a co je taková ta věc, která mě šíleně dráždí a vadí, že to nemůžu sehnat.
1: Yeah.
2: Já, ta Bohemie, to teda není úplně tenhle případ, ale řeknu, co scháním, tak to řeknu veřejně, třeba se někdo ozve, nemohu za boha sehnat nějaký nevydaný písně skupiny Pražský výběr a vysvětlím, jaký. A nemá to nikdo ani z kapely, nemá to nikdo. Zkouším vlastně, kolik to je letos, 35 let, co probíhal koncert ADSA, že jo. A tenkrát Pražský výběr byl na turné a hrál v takovým tom big bandovým obsazení, že jich tam bylo asi 11, včetně Dechů. A pozor, on vyšel záznam, i byl televizní nějaký záznam a deska ADSA, jenže tam není všechno. Ty novinky, co tenkrát hráli. Oni na tom turné a na tom koncertě toho hráli víc, a nikdo to nemá. A tohle teda jako se ke mně nemůže dostat a já jsem z toho celý říčnej.
1: To se nezaznamenávalo ani na pult, jako od pultu někam?
2: No, ta televize to určitě někde má, nebo měla by mít, ale nedá se k tomu dostat. Víš? Prostě to, co vyšlo, není celý. To je jenom kus toho koncertu.
1: Takže jsi přesvědčený, že všechno to zaznamenané je, ale nemůžeš
2: ale
1: se...
2: Ale nikdo to nemá.
1: No. To jak za bolšek. No to je, no.
2: Takhle, těch koncertů bylo víc a třeba někdo, ten jiný než pražský, třeba někdo nějaký záznam má, třeba tam se pokusil i napíchnout sám. Mě takový, musím teda zdůraznit, takový ty vyloženě amatérský nahrávky, že někdo si dal kazeťák před sebe a je to teda zvukově hrozný, o to moc nestojí. Mě prostě zajímají fakt ty nahrávky z toho mixpoutu aspoň, jo, no, aby to stálo za to.
1: Tedy nemusí být jako úplně 100%, protože jsou nevyvážený zvukově, ale tak. Je to prostě aspoň identifikovatelný ten.
2: Tak tenhle ten Pražský výběr z roku 91 nemohu sehnat, kdybych se zblázil.
1: Tak, Výzva. Peťa Korál vás vyzývá, přátelé. Počkej, zítra budeš mít nahrávek toho ze všech stran. Ještě k tomu dotazu, Jarko, tak tedy opravdu ani Petr nemá žádnou nahrávku kapely Bohemia.
2: Bohemia vydali jenom... Bez Leška Samojlky ne.
1: Ne.
2: Jako mám tam i jiný věci, než co byly na tom jediném albu, ale tohle ne.
1: Ne, no, takže vyšlo jenom Zrnko písku.
2: Ano.
1: Tak se to jmenovalo.
2: Že ano, ano. A pak prostě jsou ještě nějaký rozhlasové nahrávky, které se ke mně taky dostaly, ale je to všechno s Leškem. No.
1: Hele, krom dalších děkujeme za vaše postřehy, tak tady takhle nepamatuju jména, já už jsem prostě takový starý, už nic nepamatuju. Tady nám napsal, kdo to byl, Radim z Sheffieldu. Tak to bychom mohli poslat Radimovi, ale všem ostatním, jednu z nejlegendárnějších britských kapel.
2: Mohli.
1: Protože ty jsi vybral Sex Pistols, ne, že bys teď reagoval, ale znova nám to sedlo. Sex Pistols. Punkáčská legenda. Co si budem povědat? Proč jsi vybral zrovna tuhle kapelu?
2: Proč? To je jednoduchý. Ono k Sex Pistols v podstatě není co dodávat. To je prostě absolutní klasika punková. Ale já tím chci jenom dokumentovat to, že já jsem odjakživa poslouchal tu rockovou hudbu ve všech možných podobách, protože ten rock je prostě, má strašně podob, strašně moc.
1: A zaplať pámbu.
2: A i když třeba někdo mě v úvozovkách obvinuje z toho, že jsem byl vždycky metalista, ano, byl jsem,
1: no,
2: i,
1: jsem, si
2: byl jsem i metalista, jo. Ale poslouchal jsem vždycky prostě i alternativu, i prostě nějaký poprokový věci, i jazz rock, art rock a taky punk. A ten punk mě vždycky strašně bavil a hlavně na těch punkových koncertech a festivalech jsem se cítil vždycky tak dobře. Třeba, že jsem nikdy nenosil číro a neměl si krajcky a tak, tak prostě já to punkový publikum miluju a tu muziku taky. Tak
1: a chodíš ještě, zajdeš na nějaký punkáčský?
2: Jo, občas jo, samozřejmě.
1: Koncert,
2: jo. Jo, miluju to.
1: Přátelé, dámy, ježiš, pozor, Peťa má přítelkyni, to. Ale kdybyste chtěli prostě kdokoliv někdy potkat Petra Korhála, tak jděte třeba na punk. On se tam někde bude pohybovat. Je znamení, Petr Korál, prosím vás, nemá číro. Přímo mezi těma punkáčema možná poznáte nejlíp. Tak jdem na ty Sex Pistols.

0: Roková spovědnice.
1: V Rokové spovědnici dnešním hostem je Petr Korál. A Peťo, zase budeš muset odpovídat, ale ty budeš určitě rád. Prosím, kdože hrál tu písničku o Maria Blond, díky Káča se ptá.
2: Už dávno neexistující kapela Modrý pondělí.
1: Ano, tak to bylo stručný, teď tady máme něco dalšího. Zdravím, Dané a Petře. Chtěl bych se optat, jak došlo ke spolupráci s tehdy začínající skupinou Ketchup. To je dotaz samozřejmě na Petra. Myslím někdy kolem roku 1985. Byla skladba Balada pro Shogu jedinou písní, u které pro ně napsal text, anebo jich bylo více? Registruješ, jo, Peťo?
2: Jo, jo, jo.
1: A ten příběh byl ze skutečnosti či vymyšlen? Nicméně silná skladba. Ketchupy mám hodně rád, hlavně do první desky, kdy ještě byly hard and heavy metal a kapela, pak už to šlo celkem jinam. Pěkný byl pak návrat s deskou Frontální útok. Děkuji za odpovědi a za tenhle skvělý rozhovor. S pozdravem, Richard.
2: Tak text k té písni o Shogovi, tak to byl můj první text v životě. To jsem napsal, když mi bylo 16,5. A je to celý vlastně popis skutečného příběhu, který se stal v Janovicích nad Úhlavou, kde jsem vyrost. To byl můj kamarád, ten Shoga, který se zabil na motorce. A já jsem tenkrát v době, kdy on měl pohřeb, tak mě skolila nějaká angina, nebo co, já jsem tam nemohl. A já jsem říkal, já se s ním musím rozloučit nějak jinak. A já jsem vlastně v posteli, opocenej, napsal tuhletu písničku, kterou jsem nevěděl, co s ní bude. Já jsem jí nabít právě skupině Ketchup, protože jsem se s nima znal, jestli by to nechtěli zhudebnit. A oni to fakt zhudebnili asi během 2 měsíců. A od roku 85 mám pocit, že to hrajou na každém vystoupení. Jako fakt.
1: Hele, to je jak z pohádky, člověče, no. Peťo. To jsme nikdy, když jsme pili z Wildorum, neřekl takovýhle příběh. Počkej, to urevil na čokču mě, takže mu to řeknu. Dobrý večer, tady je jenom faktická, prosím tě, jo. Dobrý večer, český text k písni Třetí galaxie napsal pan Michal Prostějovský. Děkuji, posluchač Vítě.
2: Děkujeme za upřesnění, tak.
1: A že Prostějovský teda nepsal on náhodou libretto, jakoby přebásnil Čízise?
2: Mám takové tušení. No.
1: Že jo, veď. No. To je, nebo byl, nebo já nevím, jestli pan Michal Prostějovský ještě je na tomto světě, nebo jestli už je někde...
2: Mám pocit, že už není, ale...
1: Že už není. Tak nevadí, velká čest, protože to libretto český Čízise se
2: je
1: od
2: výborný,
1: pana Michala Prostějovského je vynikající, tak. Prostě ano. Tady ještě. Ahoj, Dané a Petře, zdravím vás oba a jestli můžu. Vrátil bych se s jednou otázkou k uším Rádia Beat. Ten tvůj pořad je slavnej, tyjo. Fakt, že jo. Chtěl bych se zeptat Petra, jestli má spočítáno, tak já si myslím, že Petr to ještě spočítáno nemá, ale to, co ty myslíš, si taky myslím, že nebude vědět, protože přece jenom už je takový postarší pán. No. Kolik už měl za všechna ta léta v tomhle úžasném pořadu hostů? A jestli je vůbec počítá, myslím, že nepočítáš.
2: Ne, nepočítám.
1: No, pokud ne, tak kdyby zkusil aspoň hrubý odhad, tady posluchač nedá pokoj, kolik jich už bylo? Díky moc a mimochodem Třetí galaxie, to byl nářez jako prase. Ondra z Varů.
2: Nedokážu to vůbec odhadnout, protože někdo třeba si počítá ty pořady a i když začíná další díl, tak řekne, kolikátý je v pořadí. Já svoje uši nepočítám, prostě...
1: Máš dvě.
2: Týden, teda rok má 52 týdnů a běží to každou středu. Jediná výjimka je, když by to vyšlo třeba na Štědrý den nebo na Silvestra, tak uši nejsou, ale jinak jsou pořád. A tím pádem se dá tak zhruba odvodit, kolik dílů uší bylo. Ale ty hosté někdy se opakujou, samozřejmě jako...
1: No to nejde, tam kolik bylo prostě, no se ptal se na hosty.
2: Na hosty, takže tyjo, nedokážu to odhadnout, no. Nevím.
1: Ondro, prosím tě, tady bylo vysvětleno teď poměrně matematicky od Petra, jak by se to dalo spočítat, a důležitá informace jenom pro upřesnění, ten pořad začal v roce 2002.
2: Tak
1: si to spočítej. 2022, 20, 24 let.
2: No.
1: Ty vole.
2: Já jsem chtěl připomenout, když bylo 20. výročí a zapomněl jsem na to, tak doufám, že příští rok v dubnu si vzpomenu aspoň na 25.
1: Ne, já ti naprosto rozumím, tak vůbec nic nepočítám už. Já už s ničím nepočítám v podstatě. Tady je jenom poznámka, ahoj, jako vždy skvělé, jen tak dál. Jarda píše, děkujeme Jardo, máme radost s Peťou Přímnou. No a já myslím, že pro tuto chvíli by to stačilo, protože jsme odpovídali, respektive Peťa odpovídal zodpovědně a podrobně. V každém případě, pokud na něj máte další dotazy, chcete něco vědět, chcete ho chválit, to my chceme, abyste chválili Peťu. Protože jsme samožerové, nebo takhle, já to říkám jako my, Petr není, on je skromný. Já jsem takový, no, to je jedno, každý jsme nějaký. V každém případě pište SMSky, maily, nebo třeba i zavolejte a my si dáme další pankárnu.
2: Jo.
1: Jakou?
2: Bude to pankárna, bude to kapela 4 promilé. Jak jsem zmiňoval, že jsem v minulosti i produkoval nějaký desky, tak tohle je z alba, z takové kompilace, kterou jsem produkoval, jmenovala se Rebelie 3 Neopunk, kde byly 4 takové v té době méně známé české a i slovenské punkové kapely, protože to bylo ještě za federace, to byl rok 92, to už jako sice Československo už mělo na mále, ale ještě jsme udělali federální punkovou kompilaci a 4 promile byly jedny z účastníků, kapela z Děčína, kterou jsem měl strašně rád, oni prostě dělali takový melodický, hravý, zábavný punk. A třeba písnička Mikulášova pomsta, ta mě baví do dneška, protože je to o tom, jakože by si měli ti Mikulášova čerti, co chodí strašit ty děti, tak by si měli dát bacha, protože ty děti se proti nimi můžou spojit a vrátit jim to. A přesně o tom je ta písnička.
1: Jdem do ní.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: No, čas letí jako bláznivý, je 6 minut po 22. hodině. To znamená, že jsme v 3. hodině rokový spovědnice. Pardon, vidíte, ta 3. hodina mě vždycky rozkašle s Petrem Korálem. Za chvilinku už další skladba z jeho sbírky, nebo dle jeho vkusu. Takhle se to dá taky říct. Teď ovšem nejdřív Ozy a pak už Kain a Pavoučí. Předbíhám, ale já myslím, že to vůbec ničemu nevadí.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice s Petrem Korálem, kamarádem a kolegou z Rádia Být. Však to jeho jméno velmi dobře znáte. Tak tady se musíme omluvit, Peťo. Jsme tady trošku byli mimo. Tady píše Daniela. Vy volové! V uvozovkách. Michalovi je letos požehnaných 78 let. Napravte to, Daniela. Omlouváme se, Daniel, ale hlavně panu Michalovi. Tak víš co?
2: Prostějovskému.
1: No, Prostějovskému. Samozřejmě, máš to taky tak, že já jsem úplně zděšen. Jako tady v rádiu, když jsme, tak ty zprávy dostáváme jako první, že furt ty šikovný, významný lidi jak z domácí scény, tak i z té zahraniční odcházejí do toho rokového nebe. Takže já už jsem úplně z toho zděšený. Takže se opravdu, když se o někom zmiňuji, který už patří k té generaci klasický, že jo, rokový, textařský, ty jako textař to určitě posoudíš, jako třeba pan Prostějovský, tak jako už pak nevím, jestli ho uvádět jako člověka, který je stále na tomto světě, nebo už je v tom světě vyšším. V každém případě, pane Prostějovský, rozhodně jsme to tak nemysleli, nechtěli jsme to vůbec takhle uvést. Zaplať pánbu, že ještě napíšete spoustu krásných textů. Tady tu poznámku a ještě jednou omluva ode mě tedy.
2: Ode mě taky.
1: Potom ještě Vítě nám připomíná, že pan Prostějovský stále ještě zaplať pánbu je na tomto světě. No a ještě se ptá Vítě, pěkný večer, pane Petře. Přednedávnem svátek metalu se konal Vizovice a Masters of Rock. Byl jste se podívat? Děkuji vám, posluchač Vítě.
2: Jednoduchá odpověď nebyl, protože já na vícedenní festivaly už od jisté doby nejezdím. Prostě tři čtyřdenní akce už jsou na mě trošku moc a já radši vyhledávám malé věci, nejlépe jednodenní. Fakt si to

0: psychicky asi, nebo já nevím, psychicky možná spíš. No, tak to je, já myslím, že jasný vysvětlení, proč ne tyhle akce, ale vězte, že je tady z rádia sledujeme a opravdu ty echa máme, jak ten koncert, nebo jak ten festiák dopad a jaký má ohlasy. Kain pavoučí. Co to znamená? To teď je jak nějaký kód z toho Langsley Parku v Anglii, jak tam odhajeli Enigmu. Prosím vás, není to zase takový kód. Kain kapela, pavoučí
1: píseň. To byl projekt, studiový
0: nebo projekt.
1: Tak
0: to vysvětli.
1: To byl projekt dvou lidí, Sara Kainu, Jirky Urbana, kytaristy a basáka tehdejšího dlouholetého Zdeňka Kuba. V době, kdy Aleš Brichta už rozjel poměrně úspěšnou solovou dráhu souběžně s Arkainem, tak oni měli pocit, že by taky měli ještě udělat něco kromě mateřské kapely a udělat něco jakoby modernějšího, moderněji metalového, než co tenkrát ten Arkain hrál. A výsledkem byl právě projekt Kain, kde něco málo naspíval i sám Jirka Urban, ale hlavně oni si tam pozvali několik zpěváků hostujících, a včetně třeba Dana Barty nebo současného zpěváka skupiny Turbo, tedy Radka Zíky, který právě naspíval i jeden můj text. Já tam měl dva, protože mě Jirka tenkrát oslovil, jestli bych tam něco nenapsal. A na ten jeden jsem musím se prostě opravdu pochválit, hodně hrdej do dneška, což je právě pavoučí. A já myslím, že i ta písnička jako celek se samozřejmě povedla. Zpívá tam právě Radek Zíka, ale pokud si to pamatuju dobře, tak původně jí měl zpívat Pepa Vojtek z Kabátu, ale ona mu, jeho gramofirma, nedovolila na tom projektu účinkovat.
0: Už tak fungovaly tady tyhle ty obchodní jako a velký moresy.
1: A právní otázky. Takže nakonec to naspívá Radek Zíka, já myslím, že báječně.
0: Jo. Ara Kain, respektive Kain, tady máte tu souvislost Ara Kain, asi to má tuhle tu souvislost. Píseň pavoučí, a text Petr Korál.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak, já se teď přiznám k jedné věci, Peťo. Ačkoliv nejsem zrovna metalovej posluchač, když Painkiller od Judas Priest mě dokáže rozžhavit tak, že omládnu to možná pecka, i o 30 let, no to je jasný. Ale kapela Kain a tvůj text Pavoučí, to byla nádherná balada, jak jsem říkal, že to slovo nemám rád, prostě oplodňovák, kde byly krásně snoubený elektrická kytara s kytarou, která připadá člověku jako akustická, když je to taky elektrická, ale prostě nádherná aranž. A ten zpěv, připomeň toho zpěváka,
2: Radek Zíka.
1: Radek Zíka, současný turbák.
2: Ano.
1: Tak v skutku vynikající věc. Divím se, že tahle skladba nebyla hitem. Vyšla v roce, nebo byla nahrána v roce 99.
2: I to vyšlo v tom roce, ale prostě to zapadlo. Prostě, no. Někde to nevyjde.
1: Občas se stane, no. V našich tady, v našich krajích tady, českých. V té naší kotlince. Spoustu divných písní se stává hity, které nepatří zrovna v té rockové sféry. A spoustu skvělých písní zapadne. No, nebudeme nad tím plakat a pojďme zase zpátky k tvý sběratelské činnosti. Archivář, tedy by se na tebe hodil archivář.
2: No to já si ale sám říkám, jako, že jsem archivář, za to se není proč stydět.
1: Víš, kolik bylo natočených filmů dobrodružných o archivářích? Takový ty no jeden ten mě se vybavuje, to já si nespomenu, to byly ty hlavní postavy, který vlastně archivovali skvosty tajemství lidstva. Což na tebe sedí teda v podstatě, jo?
2: Tak.
1: Freeway Jam, Freeway Jam. Future Fire, vidíš to? To budeme hrát.
2: To budeme hrát. Mám vysvětlit asi proč, viď?
1: No to by bylo fajn, čoč.
2: Hele, já musím zaspomínat na tuhle kapelu, která se po letech znova dala dohromady, i když teď zase momentálně moc není aktivní, což je škoda, ale to byly totiž začátky i vám, posluchačům Beatu, jistě dobře známého Honzy Holečka, zpěváka dneska z Flamenga, že jo, a z Living Free a spousty dalších kapel, tak on začíná s Freeway Jam a mě to tenkrát úplně posadil.
1: To byly šedesátky?
2: Ne, vůbec ne. To byl začátek 90. let.
1: Nechce.
2: Těsně po revoluci. A Freeway Jam totiž tenkrát hráli něco, co nehrál nikdo. Totiž ten starý hard rock. Oni opravdu navazovali na ten klasický 70-kový hard rock a to tady vůbec nikdo nehrál. Možná trošku Martin Koubek s Duxem, OK, ale přišli mladí kuci Freeway Jam a vzali za to a všem spadla čelist. A já právě jsem zklamaný z toho, že to nikdy nevyšlo oficiálně. My budeme hrát z jedné takové kazety, kterou jsem opět nechal zdigitalizovat, aby nezapadla úplně zapomněním. Oni toho natočili víc, ale prostě to jsou jenom...
1: Jako demo?
2: No, oni vlastně natočili album, které nevyšlo. Bohužel.
1: Prostě... Takže bylo studiově natočený album, který nevyšlo.
2: Který nevyšlo. A nevyšlo do dneška. Prostě ostuda vydavatelů. No, protože to byl prostě parádní hard rock, úplně luxusní a říkám, v té době, na začátku 90. let, to tady nikdo nehrál, všichni hráli grunge a metal a kytarovky a tak dál a najednou přišla parta kluků a hrnuli to prostě po staru.
1: Kolik jim bylo v těch 90.
2: No vlastně sábě přes 20, no, protože Honza Holeček je zhruba, mám pocit, můj ročník, takže mě bude 58, no tak si to...
1: To bylo i kluce ještě, no.
2: Každý spočítat.
1: No tak ještě přesvědče Holečka, ať za to veme, ne, ať to dá znovu dohromady.
2: No však, jako my s Lubošem Hnátem, který možná poslouchá, tímto zdravím, vlastně jsme stáli za tím znovuzrozením téhle kapely. Zatím byl jenom jeden koncert na Slavníku, oblíbená hospoda, že jo. Ten koncert byl báječný. No a teď čekáme, co bude dál. Doufejme, že bude něco dál.
1: Kdy byl ten koncert?
2: Někdy v loni v listopadu, tuším.
1: V loni v listopadu?
2: Mám pocit.
1: Ne, já se ptám proto, protože z vlastní zkušenosti vím, jak ten odstup musí být, nesmí být od toho znovu zrození moc dlouhej, protože pak to opět chcípne. Jo, proto to říkám. Ano. Tak chlapci, Freeway Jam, oslovuji vás tady jménem svým a slyšeli jste vašeho parťáka vlastně Petra, dejte se znovu dohromady a dejte to znovu dohromady, protože nás čeká oheň budoucnosti. Future Fire!

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Roková spovědnice s Petrem Korálem a můžu vám říct, že se výborně bavím. A hlavně jsem, a pozor, teď se nedělám prdel, jo, jsem se dozvěděl spoustu nových věcí, které jsou ze staré doby. To je fakt skvělý. Hele, Peťo, tady je takový zajímavý dotaz.
2: Vlastně?
1: Výzva pro tebe. Dobrý večer, paní Lucie Bílá do pořadu Uši, mohla by někdy přijít? Děkuji za odpověď.
2: Ona už byla. Ona už byla, je to pár let, nebo ono je to dlouho, ono je to možná třeba 10. Ono, jak to dělám tolik, tak mě už to jakoby nepřijde. Přijde mi, že to bylo nedávno, ale už je to dlouho. Vůbec proti ní nic nemám, ostatně jako s tím Marekajné občas spolupracuje. Klidně bych jí vzal, ale ono je dost těžký takovýho lidi do toho rádia dostat, protože hlavně z časových důvodů. Ne, že by nechtěli. Ale teda musím říct, že poslední srpnový Uši budu mít jednu paní zpěvačku, kterou nebudu ještě prozrazovat, ale sám se na to tak těším. A to byl takový můj sen, touha jí sem dostat a ono se to povedlo. Ale to budete koukat.
1: Tak, přátelé, a já to teď řeknu na plný plíce, teda vám řeknu. To, že se to povedlo Petrovi, tak tě pěkně nasral, protože mi ji ukrad, ale já mám slíbený, že se staví potom i do spovědnice později, aby tady se paní, nebudu říkat jméno, objevila tak rychle za sebou. Ale já jsem říkal, to je ono, s tou se domluvím, já už jsem s ní dělal kdysi rozhovor někde, a to bylo v dávných dobách ještě na festivalu Slunce, to nebyl jako live takhle rozhovor v rádiu. To je ono, to je faninka rádia být.
2: Ano.
1: To můžu prozradit.
2: Jo.
1: Samozřejmě, tohle můžu prozradit. A říkám, tak jo, jdu do toho. Tak jsme se Sárou z produkční. Jasně, teď jsme se podívali do toho přehledu, kdo koho má za hosty, aby jsme se neopakovali. Korál mi ukrad hvězdu. Tam neodpustím nikdy. Platíš rum? Platíš první kolo rumu, až budeme v hospodě. Tak, fajn. No, teď jsem se normálně spravedlivě rozhorčil. Fajn, děkujeme za
2: kápu.
1: To. A ještě jeden, prosím, tady poznámka. Ahoj kluci, už jsme na tom stejně. Vícedenní festiáky už pro nás nejsou. Dík za super večer, Eva a Holda.
2: No, tak vyda.
1: Hele, tak Evo a Holdo, tak se sejdem někdy na nějakým... Petr Korál je znalec. Takže vytipuje nějaký pěkný klubový večer s nějakou skvělou kapelou. On je ten archivář a on má přehled. Tak se tam můžeme sejít a poslechnout si skvělou muziku v klidu. Že jo? My si pak vememe s Peťou Berle a půjdeme na Travlaj. Tak. Hele, teď jsi vybral kapelu, která nás víceméně spojuje, nebo spojovala, aniž bychom o sobě věděli. Mm-hmm. Nebo věděli jsme možná o sobě, ale neznali jsme se. Kapela Nahoru po schodišti dolů band. Píseň Karty jsou rozdány, tak teď není v tuto chvíli zas tak důležitý, ale hlavně kapela Nahoru po schodišti dolů band. Já ti řeknu jenom svůj příběh. Kluky jsem znal, znám. Jezdili jsme s Laurou, s Vítkáčema a s Nahoru po schodišti Dolbendem a s Danko Hudbendem takový společný turné, jo? Což byly, dokážeš si představit, jak, co to bylo za turné. Samozřejmě fajn
2: no,
1: koncerty,
2: si to představit.
1: Ale totální chlastačky. No a jako pro mě velice důležitá osoba, taky byl tady ve spovědnici, je Marek Brodský, který je můj letitej kamarád, známe se i z Kytlic. Je to strašně zvláštní a skvělý člověk, kterýho zdravím, Marku, zdravím, pokud posloucháš. No a to je to pojítko mezi Peťou a mnou, tahle ta kapela. A ty o ní řekni něco víc.
2: No, to pojítko další, jak všechno souvisí se vším. Tak Marek Brodský bude hostem Uší příští týden.
1: A já byl mě dřív.
2: U tebe byl dřív, toho si mě ukrat, ano, tak dobře. Bylo teda velmi problematické Marka přesvědčit, aby mi přišel, protože...
1: To je vždycky,
2: no,
1: to
2: protože
1: vždycky.
2: On prý vůbec nic nového neposlouchá, tak jsem mu musel říkat, že mu fakt jako novinky nebudu pouštět, nebudu ho trápit. tak přijde, ale dalo to přesvědčování několik hodin, jako v jedné nejmenované restauraci.
1: Počkej, ale povedlo se. Marek je hrozný introvert, jo.
2: Ano.
1: Musíš ho trošku rozparádit, ale to ty zvládneš úplně.
2: A proč nahoru po skvěští do Ubent? No především proto, že tu kapelu taky poslouchám už od 80. let, vždycky se mi líbila nejen hudebně, ale i textově. Pro mě ty texty, asi jste si mohli všimnout všichni, strašně moc znamenají.
1: Poručice Hildegarda.
2: Třeba, jako tam byla mraky skvělých věcí a autor většiny těch textů byl právě Marek. Myslím, že i tyhle ty písničky Karty jsou rozdaný, která teda už není z 80. ta je už ze začátku nového milénia, ale mám pocit, že ta kapela tenkrát byla úplně na vrcholu. A vlastně je škoda, že Marek pak odešel a dlouhá léta vůbec muziku nedělal. Tak zaspomínejme na Nahoru po schodišti Dolů band, který vlastně jakoby existuje pod zkráceným názvem Schodiště, ale zároveň neexistuje, protože dneska je to přece jenom už trošičku jiná kapela a bez Marka.
1: Ano, a můžu ti prozradit sladké tajemství?
2: Povídej.
1: Marek s někým zkouší, jako.
2: On...
1: A stydí se vystupovat veřejně s tou kapelou.
2: Víš
1: o tom něco?
2: Vím, že hraje. No. S Krchov bandem, tedy s Krchovským, že jo.
1: No, tak to bylo. To mě napínal mě tady, rozumíš? A já jsem říkal, tak to řekni, co tady děláš jako fóry, že jo. A furt tak jako patrně kolem toho chodil.
2: Jo, hraje zase.
1: Jestli to bylo jeho promo nějaký po Brodskijovsku nebo co. V každém případě Marek Brodský bude hostem pořadu Už je rádia být Petra Korála. Vidíš, jaký ti dělám promo skvělý?
2: Děkuji ti velice, převelice.
1: A ještě prosím tě řekni, kdy to bude?
2: Příští středu.
1: Tak vidíte, to je za rohem, tak. Dá se říct. Nahoru po schodišti do Lubent, Karty jsou rozdaný. Opravdu šílená kapela.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice s Petrem Korálem bohužel končí. Protože jak jsem zjišťoval během těch 3 hodin, tak bych měl na ně ještě víc otázek. Což znamená jediné, přátelé, že si Petra Korála rozhodně znovu pozvu do Rokový spovědnice. Protože on mezi tím nazbírá další perly, folkrokový, rokový, metalový muziky. Třeba nám něco i přinese. Jo.
2: Tady... Já tady kývám, proč
1: no,
2: bych se nepodělil.
1: Kývej. Ne, že by se kýval ze strany na stranu. Kývá hlavou dopředu.
2: Na souhlas. Tak,
1: na souhlas. Výborně. Petře, udělal jsi mi obrovskou radost interpretem, kterýho si vybral nakonec, na závěr téhle rokový spovědnice. To je asi náš společný oblíbený autor, skladatel, básník, aranžér, prostě neskutečný člověk, taky samozřejmě problematický, někdy s ním je těžko vydržet, když, teď nevím, jak je na tom teď, ale
2: jak
1: když
2: to s těmi geny občas bývá. No,
1: jak s těmi geny občas bývá, já. Van Gogh nebyl lepší, co si budeme povídat. Jde o Vlastu Rédla. Vlasta Rédl, tak máš slovo.
2: No, já moc nemám rád takové ty, já tomu říkám, anketní otázky, jako když se tě někdo zeptá, co je tvoje nejoblíbenější deska, nebo nejoblíbenější píseň. A prostě já mám tolik zamilovaných, oblíbených desek a písniček, že prostě bych mohl vykládat 3 hodiny, samozřejmě. Ale když mi někdo položí dneska otázku, co je teda ta moje top píseň všech dob a všech žánrů, zdůrazňuju, protože Vlasta Rédl je nadžánrovej, pochopitelně, vždycky byl, tak ta píseň, která je tam připravená už, tak to je pro mě prostě ona. A zjednodušeně řečeno, v ní je všechno a je to prostě taková nádhera, prostě esence krásy, to je čirá krása. A já prostě neznám nic, co by mě tak oslovovalo. Mm-hmm. Tak moc.
1: Já bych si dovolil kvůli propagaci Vlasty Rédla zředit ti tvýho Vlastu Rédla a píseň Smrti Vlastou Rédlem, protože bych doporučil vám všem, kteří máte cit pro skvělý texty, interpretace a muziku, třeba ještě album Okolo zpět Vlasty Rédla, kde jsou další geniální písně. Víc o tom žvástat nebudu. Vlasta Rédl, naše společná láska. A jak řekl Petr na závěr, nebo řekni to ještě jednou tedy, že tato píseň je, teď to nechci říkat, tou tečkou za tím dnešním hezkým večerem. Ne, to je od Petra, tak to cítím, takový poselství pro vás. Takhle má vypadat hudba, poezie a vůbec chápání muziky jako takový, jestli je to metal, nebo jestli je to folk, nebo jestli to cokoliv.
2: Jenom bych doplnil, že to je ze společné desky Vlasty Rédla a tehdy AG Fleku s Jurou Pavlicou a Hradišťanem. A to spojení bylo prostě kongeniální a tahle píseň je na tom prostě ta top.
1: To se sešli, přátelé, skvělí lidi. Jako já jsem se dneska sešel se skvělým člověkem, s Petrem Korálem. Péťo, děkuju za návštěvu a nevidíme se naposled, to si piš.
2: Dané, bylo mi potěšením.
1: Mně taky. Tak, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Dobrý večer, chtěl bych se zeptat Ondřeje, na jaké nástroje hraje, kolik řečí ovládá. Děkuji a zdravím Rádio Beat Martin.
2: No, kolik nástrojů? No tak dá se říci, že neovládám žádný, ale já jsem teda hrával na klavír, hrával jsem na kytaru jsem hrával docela intenzivně, dokonce já vždycky vzpomínám, jak jsem chtěl být rockovým kytaristou, že jo, založil jsem kapelu, která měla trvání jednoho vlastně polovinčního koncertu, protože to bylo na školním večírku 9. třídy.
1: A ředitel vypnul prout.
2: Přesně tak. No ale opravdu.
1: No, bylo jasný, no.
2: Vyhodil prostě ze zásuvky ze silovače a bylo po koncertu a tím skončila moje rocková kariéra. Teda,
1: ty jsi nechal takhle zničit bolševickým ředitelem?
2: No já jsem, my jsme potom ještě jako hráli, ale nehráli jsme veřejně, a nebo pokoušeli jsme se, ale pak najednou přišla taková botočka a já jsem prostě objevil Ypsilonku a Ypsilonka dělala starý swingový písničky český a pak jsem se seznámil s Pavlem Klikarem, že jo, takže to prostě už jsem...
1: V Ypsilonce jsi spolupracoval s panem Kořínkem?
2: No jasně. Samozřejmě.
1: Já jsem s ním zpíval Ježka, ne, jo, na Mejdanu, prosím tě, ne na pódiu.
2: No ale počkej, k otázce, jo, takže na klavír jsem hrál blbě, ve chvíli, kdy mě to začalo bavit, tak jsem už vlastně utrápil všechny učitelky, takže já jsem neměl...
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

Nejenom černá.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Kapela Babalet, vedená Alešem Drvotou, nám vystavila zelenou, takže startujeme páteční poslední letošní červencové ráno na Beatu. A hned brzdíme na D1 z Vyškova na Brno za Rousínovem. Je tam omezení a v tom na 213. stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Levý pruh je zúžený, tak opatrně. Taky na výjezdu z Prahy po dálnici na Mladou Boleslav u 3. kilometru D10, jak je nájezd od Horních Počernic, tak tam v připojovacím pruhu blikají majáky. Policie takto označila kamion s defektem dovozovky. Dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále horko, večer v severozápadních Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty 35 až 39, na severu 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Asociace ho oficiálně představí až dnes, má ale jít o španělského kouče Santi Deniu. Dosud vedl španělské mládežnické reprezentace. Fotbalista Slovácka Juroška dostal za vyloučení v utkání na Slavii trest na 3 soutěžní zápasy. Obránce Slavie Konečný vynechá po červené kartě 1 utkání, stejně byl potrestán i Preissler z Artisu Brno. V Doksanech na Litoměřicku padla 40, a to o 0,1 stupně. Přes 39 bylo také v Plzni a Rokycanech. V Liberci začala rekonstrukce náměstí u tamního bazénu. Úpravy mají přinést více zeleně, sklidnit dopravu a omezit kolizní místa. Hotovo by mělo být příští rok, jak říká primátor Zámečník.
2: Prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo jednoduché. Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržním náměstí, nikoli o tu zelenou plochu uvnitř. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
1: A nakonec, mobilní telefony podle nové analýzy nezvyšují riziko rakoviny mozku, hlavy ani krku. Přehled desítek let výzkumu nenašel souvislost mezi používáním mobilu a vznikem nádorů. Výskyt rakoviny mozku se navíc dlouhodobě výrazně nemění ani přes rozšíření mobilních telefonů. Ani jsme se nenadali a je tu pátek 31. července 2026 a dnešní první zprávy touto informací končí.

Ne sám, ale s kapelou Iron Maiden prošel vysíláním Rádia Beat Bruce Dickinson. Je před námi horký letní den, jak fanánek zpívá před bouřkou, ty by se k večeru mohly v Čechách vyskytovat i s místními přeháňkami. Teď teploměry ukazují od 18 po 27 stupňů, už takhle vedro, v 6-10 máme na Zlínsku. A nevím, kde nás poslouchá přesně Hanka, ale poslala fotku, jak se jí v tom včerejším pařáku i ohnula svíčka. Tak, víme, jak bude, odpoledne zase má být skoro až 40, tak pošetřeme síly, pěkně pijánko a pošetřeme síly třeba i na večer, kdy se bude dít hodně zajímavých akcí, nejenom dneska i o víkendu a pokud byste chtěli tam k vám pozvat ostatní býťáky, tak od toho je linka 210 32 33 34, dneska už tady nebudou bušit ty zástupy o lístky na koncert Judas Priest v neděli do Ostravy, ty už jsme včera rozdali. Neříkám, že dneska pro vás nic nikam mít nebudeme, jo? Ale kdybyste teda vy měli pozvánku, tak buď přímá telefonní linka, nebo je tady býťácká aplikace, či třeba SMS brána 720 001 222 a e-mail studio@radiobeat.cz.

Čundr, dneska je ten pátek, kdy bude pěkný den, jak zpívá Lolda, sněžit dneska fakt nebude. A pěkně vstoupily české fotbalové týmy do letošních evropských soutěží. Druhým kolem před kvalifikace nebo kvalifikace v Evropské lize prošel Hradec Králové, který překvapil nejseverněji položený profesionální klub na světě. Po včerejší odvetné domácí výhře 3-1 si otroci udělají výlet do Turecka. Jejich dalším soupeřem bude Bešiktaš. Za týden se hraje v Malšovické aréně a zájezd do Istanbulu je v plánu na 13. srpen. Zadařilo se i ve třetí evropské soutěži, tedy konferenční lize Jablonci. Doma včera porazili Varaždin 2-0 a smazali tak jednobrankové manko z Chorvatska. A Jablonečtí za týden hostí Rigu. Na trávníček lotyšských vicemistrů se chystají o týden později. A ještě připomenu, že už v úterý hraje Sparta třetí, tedy předposlední předkolo Ligy mistrů doma proti Lyonu.

0: Vodičáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Zdravím Býťáky na Náchodsko a Broumovsko, odkud se ozvala Lucie, že už tam bouřku mají a k tomu teplíčko. Tak já si myslím, že na chlad si asi dneska fakt stěžovat nebudeme. A teď k dopravním připomínkám. Důvodem kolony v Praze na Štěrboholské radiále směrem na Černý most, kdy už je ten zádrhel od Lanového mostu, tak tím důvodem je defekt. V omezení u Běchovic stojí auto v pravém pruhu a řidič tam mění kolo a ztratíte tam až čtvrt hodinu. A na dálnici z Prahy na Karlovy Vary pozor za lány. Na 28. kilometru D6 stojí u kraje auto po srážce se srnkou. To asi, Horisi, není ta tvoje, co jsi mi vyfotil před chviličkou od ryb. Tak, dáme si spolu kávu, je 6:30.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
5: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Být.
0: Rádio Být. Počasí.
6: Dnes má být nadále horko, večer v severozápadních Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty 35 až 39, na severu 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Být.
6: Evropské fotbalové svazy chtějí bojkotovat mistrovství světa i další soutěže FIFA. Vadí jim plán prodat komerční práva soukromým investorům, mimo jiné z okruhu amerického prezidenta Trumpa. Polsko dále vyšetřuje včerejší dopad ruské řízené střely v Lublinském vojvodství a podle premiéra nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko. S vyšetřováním pomáhají také USA a Ukrajina. O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze mluví už léta.
7: Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
6: Miliardář Strnad koupil 14% akcií výrobce pneumatik Pirelli za zhruba 24 miliard korun a stal se tak třetím největším akcionářem italské firmy. Podíl získal od čínské společnosti Sinochem. A nakonec dva autonomní agenti OpenAI při testování napadli web Hugging Face a další čtyři platformy, prý ale nepřekročili možnosti běžného uživatele. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

Za 5 minut bude 6:45, posloucháte Rádio Beat a teď si dáme nejlepší dílo. Výjimečně mi nejde o smečku bratří Youngových, ostatně za chviličku pustíme Angusova a Malcolmova staršího bráchu Easy Beats a song oslavující pátek, dnešek. Ale teď chci pogratulovat k 68. narozeninám bubeníkovi s nejvýznamnějším obočím v historii rockové hudby. Je posledního července a oslavujeme zakládajícího člena kapely R.E.M. Billa Barryho. Ten už se muzice nějaký ten pátek nevěnuje, po zdravotních komplikacích se z muzikanta stal farmář.

Někdejší bubeník kapely R.E.M. Bill Berry má dneska narozeniny. Hráli jsme si Finest Work Song, písničku, kterou věnuju i stavbařům, protože s měsíčním přestihem bude dneska zprovozněn nový úsek více než 3 kilometry D3 na výjezdu do Rakouska mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Česko-Krumlovsku. Na hranice tak bude chybět už jenom zhruba 350 metrů a ty bychom měli pokořit v roce 2032. Chystá se tam stavba dvou mostů. Pokračují taky práce na 12-kilometrovém úseku mezi Kaplicí a Nádražím. Kaplici, Nádražím a Nažidly. Ta část by měla být sjízdná ale kus ještě letos, zbytek příští rok v létě. A ode dneška bude v provozu tedy více než 100 kilometrů D3, celá dálnice spojující Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi bude dlouhá 170 kilometrů a ŘSD ji chce kompletně postavit do roku 2031. No a D3 byste mohli využít už i dneska při cestě do mobilního studia Rádia Beat. Od 12. hodiny to tady po mně převezměte a můžete do druhé odpolední se Standou Rubášem hlásat z Českých Budějovic z motorkářské prodejny Bikers Crown.

0: Vítězi, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

V pátek začínáme dobrou zprávou z tenisu tady na Beatu. Daria Vidmanová dneska v noci porazila v Memphisu někdejší šampionku US Open a světovou trojku Američanku Stephensovou a poprvé v kariéře si zahraje čtvrtfinále hlavního turnaje na okruhu WTA. A soupeřkou jí zítra časně z rána bude Káťa Volinecová, další Američanka. No a její krajan Nakashima ukončil v osmifinále působení Jakuba Menšíka na turnaji ve Washingtonu. Teď v mexickém Los Cabos hraje o postup do nejlepší čtyřky Dalibor Svrčina. No a favorizovaný Kanaďan Šapovalov za stavu 5-4 podává na vítězství v prvním setu. Poslední písničku před sedmou na Beatu obstarají Boomtown Rats.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin a v Praze je kolona na jižní spojce směrem na Černý most. Zpomaluje se kousíček za D1, protože ve zúžení před Běchovicemi, to už jsme na Štěrboholské radiále, v pravém pruhu stojí auto a jeho řidič mění kolo. Obdobná situace, ale tentokrát bez kolonie na plzeňské dálnici směrem na Prahu u Cerhovic na 42. kilometru. A ještě máme na D5 auto s poruchou na 66. kilometru, tedy u Plzně na Prahu za Ejpovicemi. A jedete-li s Příbrami na Kamík nad Vltavou po silnici 118, tak v nadjezdu D4 v nadjezdu dálnice zasahují záchranáři u nehodu nákladního auta s motorkářem. Opatrně. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat mraku a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy viděl Petr Plintovič.
2: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: Automobilový jezdec Martin Prokop je po úvodní rychlostní zkoušce finské rally na 35. místě. Do čela soutěže se dostal Francouz Formo před Belgičanem Nevillem. Policie našla 13-letou Ninu Fridrichovou, která večer utekla z letního tábora na svaté Kateřině na Trutnovsku. Kvůli jejímu věku a nepříznivému psychickému stavu nasadila do pátrání všechny dostupné hlídky i vrtulník. Kanadská stážistka v NATO, kterou úřady před týdnem zadrželi kvůli podezření ze špionáže, pracovala pro Čínu. A nakonec automobilka Porsche v prvním pololetí výrazně zvýšila provozní zisk. Meziročně stoupl o 34% na víc jak 33 miliard korun. Firmě se prý začíná vyplácet reorganizace. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání Otevřeme z KIS.
0: Classic Rock.

tuna in here for me.

Další kusy Pink Floyd si můžete dneska poslechnout v Hronově. Mezinárodní přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov má i svůj doprovodný hudební program a od 22. hodiny tam na velké scéně v parku bude hrát Pink Floyd Czech Revival nebo Revival Czech. Czech Floyd, ti mají koncert zase zítra na Lovosicku v občerstvení u přívozu ve Velkých Žernosekách. A když už jsem u těch reprízujících kapel, tak mi přišla do SMS brány taky pozvánka na dnešní koncert skupiny Kabát Revival Plzeň od 21 hodin na hřišti v Mečichově u Strakonic. Na všechny se těší pořadatelé ze sboru dobrovolných hasičů Mečichov, zejména při jejich hasičky s ledovými drinky. Dneska v Kouli v Las Vegas v Nevadské poušti hrají Backstreet Boys. My se teď do hlavního města hazardu vypravíme s fousáči.

0: amerického Las Vegas, naskok do mexického Los Cabos. Tamto s českým tenistou Daliborem Svrčinou vůbec nevypadá dobře. Ve čtvrtfinále proti favorizovanému Kanaďanovi a mimochodem i profesionálnímu raperovi Šapovalovi prohrál první set 4-6 a ve druhém už dvakrát ztratil servis, ale hraje se do posledního 15. I ten budeme sledovat na Beatu.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Cyklista Van Aert vyhrál i druhou etapu závodu kolem Dánska. O jeho triumfu rozhodla až cílová fotografie. V průběžném pořadí je český cyklista Tomáš Kopecký šestý se ztrátou 20 sekund. Golfistka Sara Kousková zahájila Major British Open 6 ranami nad par. Po prvním kole byla na děleném 128. místě. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži nastoupí 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou bude Barbora Semanová, trojnásobná kontinentální šampionka. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Opatrně prosím s tím ohněm, tak slyšíme nejenom v létě o tom, jak jsou různě požáry, bohužel se to nevyhýbá ani našemu území, prostě vedro, sucho, hned chytí téměř celý les a to mě překvapilo, že v Rumunsku kousíček za Kluží, kde jsem byla minulý týden, tak tam mají nejstrašidelnější les v Rumunsku. A docela strašidelný byl pohled, že tam fakt neměli problém si ten oheň v tom vedru udělat uprostřed lesa. Jo, a žádný malý plamínek to nebyl, ale prostě to tam nějak zvládli. Tak, vy snad taky zvládnete problém, co máme na příjezdu do Flítku místku od Příboru. Na sjezdu z dálnice na 45. kilometru, což je exit Frýdek místek západ, stojí tam osobák nabouraný do svodidel. V Praze na Štěrboholské radiále směrem na Černý most stále překáží auto s defektem v pravém pruhu v omezení před sjezdem na Běchovice. Kolona na jižní spojce směrem od Vltavy je už od D1 a ztratíte tam půl hodinu. A obousměrně naberete až 20 minut na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem v omezení a obdobná situace je taky na 38 na trase Jihlava Havlíčkův Brod u Štoků. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat mraku a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalista Adam Kadlec bude tuto sezonu hostovat v Mladé Boleslavi. 23-letý obránce přišel v zimě do Plzně z Bohemians. Za Viktorii ale nastoupil jen do 11 ligových zápasů. Španělská Seuta čelí masivnímu přílivu migrantů. Během včerejška dorazili tisíce lidí, nejméně 9 se jich utopilo. Madrid posílá vojáky a policisty a jedná s Marokem o návratu lidí, kteří přišli nelegálně. Brno si nechá připravit plány, jak zvládat vlny veder. Za 350 tisíc korun má být hotov příští rok na jaře a platit by mohl už od léta. Pokud je vám teplo, tak se můžete schladit i ve stínu skal. Jedním z nejznámějších míst na Kokořínsku jsou pokličky, pískovcové útvary připomínající houby s plochými klobouky.
2: Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte z Zemšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem Kokořínských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze zásmok Velčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Ze stínu skal a lesů zdraví Luboš Dvořák.
1: A nakonec internet získá novou doménu nejvyšší úrovně .web. Registrace mají začít ještě letos po více než 10 letech sporů a odkladů s tím, že má být alternativou ke koncovce .com. To byly krátké zprávy.

0: Touhle písničkou včera končili Jet Rotal své vystoupení v Olomouci a přesouvají se na západ republiky.
1: Hello, this is Ian Anderson of Jethro Tull, letting you know that we will be playing in the Czech Republic at Loket on the 1st of August. Hope you can be there.
0: Tak ještě doplním, že 1st August, tedy 1. srpen, je už zítra. Tak si to pěkně s Jethro Tull v Lokti nad Ohří užijte. Další pozvánka na koncert do amfiteátru je pravda trošku z ruky. Na předměstí St. Louis v americkém státě Missouri zítra hrají Avenged Sevenfold a jejich zpěvák M. Shadows má dneska 45. Tady je

0: s Jardou Šímou na cestách na Rádiu Beat.
1: Zdravím posluchače Rádia Beat z nejvýchodnější části Dálného východu. Jsme totiž v Chabarovsku. Už samotný příjezd do města byl impozantní. Musí se totiž přejet most 1,5 kilometru dlouhý přes řeku Amur. Na jeho konci je vlevo vidět pozůstatek starého obloukového mostu, kde je zanechán jeden díl. A hned si to míříme do motoshopu, který nám poradil jeden z motorkářů. Motosnow je totiž nejlepší motoshop v širokém okolí. Já zde budu schánět pneumatiku na zadní kolo, která už má 12 000 a blíží se svému konci. Crossman bude kupovat olej na výměnu, protože nás čeká zase další servis. A potom je před námi už jen nejzdálenější bod naší trasy, město Vladivostok. My však chceme ještě dále, proto před Vladivostokem odbočujeme doprava na město Chasan. To leží na trojmezí Číny, Severní Koreje a Ruska. Před vjezdem do města jsme ale zastaveni pohraniční hlídkou. Nemáme povolení pro vstup do města a tak jsme odvezeni na velitelství, kde je s námi započat 3hodinový výslech, sepsání protokolu a poté vyvezení za město. I tak jsme ale spokojeni. Zajeli jsme nejdál, co to jde. Naše motocykly CF Moto zvládly vzdálenost z Prahy až sem, což je 13 000 kilometrů.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 hodin a v Praze na Štěrboholské radiále směrem na Černý most už by měl probíhat odtah toho nešťastníka, co zůstal stát v pravém pruhu v omezení před Běchovicemi. Stále platí, že je až půlhodinová přerušovaná kolona od D1 od Spořilovské. Od Evropské je fronta na výjezdu z Prahy na Slaný, kvůli omezení u letiště se přicpává i opačný směr od 4. kilometru D7. No a jak to v pátek po ránu vypadá na příjezd do Brna po D1 od Prahy. Kamiony jsou v pravém pruhu už od 183. kilometru, osobní auta se houfují až později, ale i tak tam ztratíte 1/4 hodiny. A opatrně na Jižní Moravě i mezi Ivančicemi a Rosicemi u Neslovice jezdí kyvadlově jedním pruhem kolem srážky dodávky s osobákem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunce, později odpoledne a večer od západu přibývání mraku a v severozápadní polovině území místy, jindy jen výjimečně přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů. Zítra změna, převážně oblačno, přechodně polojasno, ojediněle během dne od severozápadu postupně na většině území zaprší, místy bouřky ojediněle i silné. Teploty 29 až 33, na severu Čech kolem 27 stupňů, na jihu a jihovýchodě Moravy 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Svrčina si v Los Cabos semifinále nezahraje. V dnešním čtvrtfinále nestačil na Kanaďana Šapovalova. Menšík skončil ve Washingtonu ve druhém kole po prohře s domácím Nakashimou. Vidmanová postupila v Memphisu do svého prvního čtvrtfinále na okruhu WTA přes Stephensovou. Rychlostní kanoista Josef Dostál a kajakářka Aneška Paloudová získali na mistrovství republiky v Račicích zlaté medaile na kilometru a 500 metrech. Mezi kanoisty zvítězil Hirsch, mezi ženami Řáhová. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích v Česku se kvůli horkému počasí zhoršila. Většina sledovaných koupališť ale zůstává bezpečná. Zákaz je v pražském koupališti Džbán, na Trnávce a v rybníku Kachlička. Dodávka 8 darovaných amerických vrtulníků pro českou armádu se zpozdí. Stroje Viper a Venom měly původně dorazit v letech 2027 a 2028. Nově se s jejich dodáním počítá nejdříve od roku 2028. Jde o kompenzaci za českou pomoc Ukrajině. A nakonec středoevropské mistrovství sportovních automobilů GT Cup Series se o víkendu představí na autodromu Most.
2: Atraktivní šampionát se silnými vozy Grand Turismo a Le Mans. Prototypy zahřmí ve třech závodech, dvou sprintech a v jednom vytrvalostním boji. Závodí se v sobotu i v neděli. Program nabídne také početnou Formuli 4, v níž nastoupí i dcera šampiona F1 Miki Häkkinena Ella, seriál TCR Eastern Europe a pohárové závody. Z autodromu Most pro Radio Beat Martin Straka.
1: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 31. července 2026 a dáme si Accept.
0: Radio Beat. Klasik rock.

pražském O2 Univerzu mají koncerty Juraja Heap. Jarda, ten nám poslal pozvánku už na zítřek, na festival Krhanice Open Air do středočeských Krhanic. Čekají nás kapely, jak píše, hrubšího razení. Zahrají Flashless, Poppy Seed Grinder, Halalí, Ludra, taky Choked by Own Vomits, tak to je nejenom drsnějšího razení, ale i drsnějšího názvu, Space Hamster, Bullshit a taky Mevdantl, Dog a Adrenochrom. Začátek je ve 13 hodin, zítra v Krhanicích. A na Benešovsku si můžete muziku užít už dneska. Zajeďte do Zaješčic u Pišel. Na fotbalovém hřišti tam bude zábava s kapelou Brutus, jak napsal Ondra. A trio Zlaté šedesátky dneska hraje v Kafe Konopiště od 18 hodin a zítra už od 2. odpolední na Baštírně v Senohrabech. Pokud byste taky býťáci měli nějakou tu víkendovou pozvánku, tak využijte třeba naší aplikaci nebo SMS bránu 720 001 222 a nebo to tady můžete nahovořit přímo na lince 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Mistrovství republiky v motokrosu se o víkendu pojede v Petrovicích, více Petr Kovář.
2: Královská třída MX1 má po Pacově zaslouženě nového lídra, Kubu Terešáka z HT Group. Za ním je ale smečka kvalitních soupeřů, Slovák Pavel Repčák, Martin Krč nebo čerstvý mistr Evropy Vašek Kovář. V klase 250 vede sice Tomáš Pikar, ale Petr Radhulský z Orionu Litomyšl je rozjetý a na první flek ztrácí pouze 3 body. Ve veteránech kraduje i letos Petr Bartoš a juniorské 125 ovládá Stanislav Pojar. V neděli jsou v Petrovicích u Karviné dopoledne tréninky, finálové jízdy startují ve 13 hodin.
1: V Přelouči se dnes a zítra koná mezinárodní závod veteránů v enduru. Na bývalém terénním polygonu se představí závodníci z 9 zemí na historických soutěžních motocyklech. Teď se podíváme na koně.
3: V pořadí již třetí kvalifikace na letošní 136. ročník Velké Pardubické se poběží tuto sobotu 1. srpna. Kvalifikační meeting bude vyvrcholením programu, ve kterém se poběží celkem 8 dostihů. Jedním z nich bude například dostih vypsaný pouze pro klisny. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
1: Pozor, první z dostihů kvalifikačního meetingu odstartuje zítra už v 9 hodin, původně se mělo startovat až popoledni. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Na beatu jsme si hráli Krausberry, kteří jsou zítra kousíček od Hartmanic v dolejším Těšově na Nezámku, kde dneska budou řádit Kokot Minute. Za 2 minuty bude 8:30 a pořád na Štěrboholské radiále v Praze směrem na Černý most. V omezení před Běchovicemi překáží porouchané auto a kolona je furt na 30 minut od D1 od Spořilovské. Obdobná situace teď taky u Ostravy na D1 směrem na Polsko. Taky auto vypovědělo službu v omezení na 356. kilometru. Brzdí se na kilometru 352, tedy ještě před sjezdem na Rudnou. A před Jaroměří je nová nehoda na dálnici od Hradce Králové. Na 106. kilometru D11 je auto ve svodidlech.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Dnes má být nadále horko, večer v severozápadních Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty 35 až 39, na severu 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Evropské fotbalové svazy chtějí bojkotovat mistrovství světa i další soutěže FIFA. Vadí jim plán prodat komerční práva soukromým investorům, mimo jiné z okruhu amerického prezidenta Trumpa. Polsko dále vyšetřuje včerejší dopad ruské řízené střely v Lublinském vojvodství a podle premiéra nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko. S vyšetřováním pomáhají také USA a Ukrajina. O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze mluví už léta.
9: Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
8: Miliardář Strnad koupil 14% akcií výrobce pneumatik Pirelli za zhruba 24 miliard korun a stal se tak třetím největším akcionářem italské firmy. Podíl získal od čínské společnosti Sinochem. A nakonec 2 autonomní agenti OpenAI při testování napadli web Hugging Face a další 4 platformy, prý ale nepřekročili možnosti běžného uživatele. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

Ozzy Osbourne a Lita Ford na rádiu Beat, která byla v polovině 80. let krátce zasnoubená s kytaristou Black Sabbath Tony Iommim. I na našem webu na stránce radiobeat.cz jste si mohli přečíst, že 23. října vychází Iommiho nová solovka, jmenuje se From the Dark, no a o vokální partii se postaral na téhle desce, nebo postará, protože deska teprve vyjde, Jorn Lande. A tady máme první ukázku. World Alone.

0: Tři minuty po 9:15 v pátek posledního července posloucháte rádio Beat a po Beatles si dáme Vláďu Mišíka a ETC. Historky této kapely i s příslušnou muzikou vytáhnou zítra Olin Nejeskleba s Pavlem Skálou kousíček od Českého Krumlova v Krásetíně u Kuchařů. Další pozvánka do Beatu dorazila SMS-kou na číslo 720 001 222. Zdravím všechny beatáky, dneska večer zahraje v rámci Beatové letní noci rocková skupina SMP+, tedy Sbor moravských pedagogů, od 19 hodin na stadionu ve Slavkově u Brna a budou hrát známé fláky. Pivo bude nejenom v kelímcích, ale i ve skle ke skvělé mňamce při neméně skvělé hudbě ve výborné atmosféře. Takže dneska Slavkov u Brna, areál stadionu, koncert skupiny SMP+, za pořadatele zve Aleš. Těšíme se na vás, Aleši, potěšení i na naše straně. Díky za pozvánku. Další telefonická.
1: Zdravím, já jsem jenom chtěl upozornit na festival v Slušovicích, tak tam budou SPSK, Fixa a prostě pankáči, takže jako ať

0: lidi přijedou.
1: Dobře, Slušovice ty jsem chytila, ale kdy dneska, zítra v neděli?
0: Je to zítra, no asi celý víkend. Já se ještě musím zeptat svý kamarádky, protože mě tam taky láká. I když je to pro mě daleko z Prahy, ale jako asi vyrazím, protože jako to je legenda.
1: Tak, kamarádka Kachna z Beatu pátrala, zjistila, že jde o Sudfest zítra na dostihové dráze ve Slušovicích a budou tam hrát SPS, Donor, Divokej Bill, Vypsaná fixa, Iné kafe, Doba a Panoptiko.

0: býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin a nejenom Janám, co jedou z Prahy na Brno, varování z D1. Kousíček za sjezdem na Velké Popovice na 17. kilometru máme čerstvou nehodu nákladního a osobního auta. A opačně jedete-li, tak počítejte s tím, že se zaseknete na příjezdu po D1 do Prahy někde u Opatova Chodova na 2. kilometru, tak vypadá to, že už sice porouchané auto před sjezdem na Běchovice na Štěrbholské radiále směrem na Černák nepřekáží, ale že v té koloně, co se předtím vytvořila, před sjezdem na Evropskou, nebo na Průmyslovou, pardon, na Průmyslovou ulici, jo, nebo na Štěrboholi, takže tam máme čerstvou bouračku, takže další špuntík na Štěrboholské radiále, případně jižní spojce. Jak pak to vypadá na výjezdu z Prahy po Slánské dálnici? Stále platí, že kolona před omezením u letiště začíná už na Velkém pražském okruhu před, tady je to, Evropskou ulicí. Opačně se zaseknete přibližně na 4. kilometru. No a situace u Brna, tak jestliže jste v kamionu, tak počítejte s kolonou začínající už na 179. kilometru s osobním autem front ta kousek později, ale zdržení asi na 20 minut po křížení s bratislavskou dálnicí. Za chviličku společně půjdeme na koncert.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunce, později odpoledne a večer od západu přibývání mraku a v severozápadní polovině území místy jindy jen výjimečně přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů. Zítra změna, převážně oblačno, přechodně polojasno, ojediněle během dne od severozápadu postupně na většině území zaprší, místy bouřky ojediněle i silné. Teploty 29 až 33, na severu Čech kolem 27 stupňů, na jihu a jihovýchodě Moravy 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Asociace ho oficiálně představí dnes, má ale jít o španělského kouče Santi Deniu. Dosud vedl španělské mládežnické reprezentace. Fotbalista Slovácka Juroška dostal za vyloučení v utkání na Slavii trest na 3 soutěžní zápasy. Obránce Slavie Konečný vynechá po červené kartě 1 utkání, stejně byl potrestán i Preissler z Artisu Brno. Řidičský průkaz v 17 letech už získalo přes 72 tisíc lidí. Možnost řídit pod dohledem mentora využívá zhruba každý čtvrtý nový řidič. V Liberci začala rekonstrukce náměstí u tamního bazénu. Úpravy mají přinést více zeleně, sklidnit dopravu a omezit kolizní místa. Hotovo by mělo být příští rok, jak říká primátor Zámečník.
4: Prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo jednoduché. Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržní náměstí, nikoli o tu zelenou plochu uvnitř. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
3: A nakonec stavba Brennerského tunelu mezi Rakouskem a Itálií dosáhla důležitého milníku. Dělníci prorazili východní troubu v hloubce 1400 metrů pod průsmykem. Tunel dlouhý 55 kilometrů má být hotový v roce 2032 a stane se nejdelším železničním tunelem světa. To byly zprávy, po kterých se vypravíme na koncert.

0: Karinky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Jo, pěkně. Je teprve po deváté a už na Zlínsku a Olomoucku teploměr ukazuje i 30 stupňů. Tak víte co? Tak my se před tím dnešním vedrem schováme do bítové síně slávy. V roce 2009 jsme všebíťáckým hlasováním rozhodli, že se bude vzpomínat na dědka Šindeláře, jako osobnost bude oslavován Fanánek a šestou kapelou, která byla uvedena do bítové síně slávy, byl Visací zámek. No a Vysáči a sestry se rozhodli tuhletu slavnostní chvíli i zvěčnit a to je živák, který si teď na bítu budeme hrát až do 10. hodiny. A začneme pěkně na začátku skladbou Hrad.

Tohle to byl trošičku trénink na dnešní večer, kdy Visací zámek hraje v Teplicích a půjde o start speciálního programu s názvem Punks Not Dead Vivolové. A support Visáčům budou dělat Vítkovo kvarteto, Plexisovianka a Doktor PP. 16. června 2009 hráli v malé sportovní hale v pražských Holešovicích před zámkem Katapult. Při 6. ročníku beatové síně slávy jsme in memoriam uváděli osobnost Jiřího Šindeláře. A pak nám tam taky hráli Vítězové naděje beatu, parádní mladoboleslavská kapela Syndrom. Kde pak těm je konec, nebo začátek, nebo případně úplně nejlépe pokračování. A pak kromě Visacího zámku jsme tam měli i tři sestry, protože do beatové síně slávy byl uváděn Fanánek.

0: Pantavána, děkuje.
1: Léto jako živé na rádiu.
0: Ale pozor, je zde homosexuál, pan Příšerný, v novej

0: 이게
1: 라디오 빅. Jeden mądry człowiek kiedyś rzekł: Nie znaszim fronty. Nie mogę je wystać.
2: Wy na tom stejně nakupuje u nás.
1: Tři kapulitry, hrnky, cyklodresy a další vítězské kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Včera byl hezký čas. Včera neděle bylo.
5: Za týden bude zas.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
7: klasika, novinky, rozhovor.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude zas.
8: Na Beatu.

0: kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Vzpomínáme na 16. červen 2009, kdy jsme měli mejdan v Malé sportovce v Holešovicích a do beatové síně slávy uváděli kapelu Vysací zámek a taky loufanánka Hagena. A přítomná byla i kromě třech sester sestra čtvrtá. Než si pustíme poklonu oštěpařce Báře Špotákové za její zlatou medaili na olympijských hrách v Pekingu, tak ještě uvedu taky, že došlo na vsuvku tělesa Fanánek a synové Výčepu, které uctilo památku zesnulého hudebníka Františka Sahuly. Tak i k tomu se býťáci záhy dostaneme.

0: Kosta Cudera!
1: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
2: Léto jako živé.
1: Na Rádiu B.

No panečku, tolik chvály asi neunesu, ale spíše, že jsem vybrala krásný koncert a tři sestry v práci, hned je to prý lepší. Pavel taky reagoval, ahoj, hraješ Vysáče a já si říkám, koukni, kde hrajou. A oni jsou zítra, tedy v sobotu na letním kině v Litoměřicích, tady kousek. Tak kdo si chce užít punk a pivko, ať dorazí, pokud to třeba nevěděl jako já. Dobře, to mě přivádí na myšlenku, že jste možná teď při poslechu živáčku chytili slinu a tak překontrolujeme diáře dnešních účinkujících ve speciálu Léto jako živé tady na Beatu. Tři sestry dneska večer budou společně s hosty Nešfaleš a přerovskou bandou kohoutů Group of Cooks u zámku v Bučovicích. A Vysací zámek dneska odehraje první ze čtyř speciálních večerů pod hlavičkou Punks Not Dead Vivolové. Spolu s Vítkovým kvartetem, Plexisoviankou a doktorem PP budou dneska v Teplicích, zítra i pro Pavla v Litoměřicích a ještě si poznamenejte 21.8. Chomutov a 29.8. Hluboká nad Vltavou. A teď ale zpátky k tomu záznamu z 16. června 2009 z malé sportovní haly v pražských Holešovicích, kde se při uvádění Fanánka a kapely Vysací zámek do beatové síně slávy děly věci a došlo na komplot. Sazné na kompot, sice hruškový bych si možná dala, nebo možná dýňový ještě víc, ale došlo do propojení hlavních aktérů. Tak teď tři sestry a Vysací zámek na jedné hromadě. Na beatu.

0: připraveni?
1: Děkujeme a gratulujeme fanánkovi ke vstupu do Síně slávy.
2: Já děkuji a gratuluji Vysacímu zámku. A teď dojde k prohnutí těles výtečných starého a staršího v jedinečném podání písně, která se jmenuje Zelená.

jeden Best of Živáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

0: Díky, díky! Obrá naše gratulace zámkům ku vstupu do síně slávy. Tady mě zbývá, než požádat kapitána, aby si cucnul Ferneta a oznámil nám španělskou větu o vejcích ručně malovaných. Ono pověstné lozuelo, lozuelo.
1: Lozuelo, stupilo, presu. Den pente del trabajo.

0: Igníky. To byla zřejmě poslední písnička.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: Byla, v pondělí pokračujeme v našem speciálu Léto jako živé. Tak, býťáci, máme přesně 4 minuty před 10 a pokud vyrážíte na oběd na Halušky, tak kousek za Brnem na bratislavské dálnici se zaseknete. Před Blučinou na 10. kilometru boural osobák v omezení, těžko průjezdné, kolona od 6. kilometru a narůstá. Na Nymbursku na trase 32 mezi Poděbrady a Jičínem u odbočky na Potmoky zase boural nákladák. A každou chvíli by měl být zprovozněn ten nový úsek D3 mezi Budějicemi a Rakouskem od Nažidel do Dolního Dvořiště. A třeba budete jedni z prvních, co tam pojedou, protože v poledne od 12 za 2 hodiny do 14 budeme vysílat z Českých Budějic. Tedy vy budete vysílat. Kdo má zájem, najde náš tým v prodejně Bikers Crown na Krčínově ulici, kousíček od nákupního centra Géčko, jak jsem říkala, v Českých Budějicích.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes slunce, později odpoledne a večer od západu přibývání mraku a v severozápadní polovině území místy, jindy jen výjimečně přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů. Zítra změna, převážně oblačno, přechodně polojasno, ojediněle během dne od severozápadu postupně na většině území zaprší, místy bouřky ojediněle i silné. Teploty 29 až 33, na severu Čech kolem 27 stupňů, na jihu a jihovýchodě Moravy 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy viděl Petr Plintovič.
2: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: Ukrajinští vojáci, kteří se zúčastnili cvičení NATO ve Švédsku, kritizovali tempo výcviku i pauzy na kávičku. Vadili jim dlouhé přestávky i administrativa, protože podle nich moderní bojiště vyžaduje rychlejší rozhodování a inovace. Po pádu laviny na pákistánském Broadpeaku zemřeli nejméně 4 horolezci a dalších 6 se pohřešuje. Mezi nezvěstnými je i hvězdný nepálský horolezec Nirmal Purja, kterého proslavil rekordní výstup na 14 osmitisícovek a dokument Netflixu. A nakonec mobilní telefony podle nové analýzy nezvyšují riziko rakoviny mozku, hlavy ani krku. Přehled desítek let výzkumu nenašel souvislost mezi používáním mobilů a vznikem nádorů. Výskyt rakoviny mozku se navíc dlouhodobě výrazně nemění ani přes rozšíření mobilních telefonů. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Katka a Mejdni.
0: Klasik rock.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely
0: the right.
1: Like, he's cruising for cruising.
0: Yeah, I don't know. I was really drunk at the time. You just told me it was in Cocaine Town.
2: I don't know. I was really drunk at the time. Tak víte, kdo prohlásil tuhletu větu v písničce Pink Floyd Money, kterou jsme právě teď poslouchali na rádiu Beat? Tak je to taková specialitka. Nebyl to nikdo z členů Pink Floyd, byl to muzikant, který vlastně šel kolem. Byl to anglický písničkář a kytarista Henry McCullough, který asi nejslavnější chvíle zažil po boku Paula McCartneyho v kapele Wings, anebo taky hrál s Joe Cockerem na Woodstocku. No a Pink nahrávali desku Dark Side of the Moon ve studiu Abbey Road zrovna v době, kdy vedle pracovali Wings. A když dokonce skladby Money potřebovali natočit, jak náhodní lidé odpovídají na své rázné otázky, tak na chodbě potkali Henryho a ten jim prostě spontánně odpověděl. Nevím, byl jsem v té době fakticky na mol. A to se líbilo a to se i použilo. Tak, já teď, Bíťáci, zase použiju vaše pozvánky na kulturně bohatý víkend. Tak zdar, Bíťáci a Bíťačky, zítra ožije Kutnohorský skatepark v rytmu punku a hardcoreu. Zahraje 7 kapel, jak tuzemských, tak zahraničních. Kromě muziky se můžete těšit na skate kontesty, pivo, jídlo, stánky s prodejem nebo výměnou oblečení. Start celé akce je ve 13 hodin. První kapela spustí od 15. Takže zítra skatepark Kutná Hora. Zdraví Honza. Honzo, díky. Zdarec, Bíťáci, dneska večer od 20 hodin vystoupí na pouští v Třemešném pod Přimdou kapely, a teď mi tady zmizel kousek toho názvu, kam jsem si to poznamenala. Takhle, jo, Excentr Rock, tak se jmenuje ta první kapela, která tam bude hrát, a taky Medium Rock. Takže Fety poslal tuhletu pozvánku na dnešní večer. Zítra a taky dneska proběhne 11. ročník srazu Máníček na Jezeru na Úštěku. Zahrají Nepitch Band, také Rage Against the Machine Revival, Mazec, Ozzy Paranoid Band, Noční Vřešťan, máte přijít, kamarádi, rádi vás uvidíme. No a tady ještě jedna pozvánka na zítřek do letního areálu Svojšice u Pardubic na Dimitri Sabat.

0: Radio Beat. Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Když byl ještě malý chlapec,
1: nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
2: 11.
1: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
7: Cyklista Van Aert vyhrál i druhou etapu závodu kolem Dánska. O jeho triumfu rozhodla až cílová fotografie. V průběžném pořadí je český cyklista Tomáš Kopecký šestý se ztrátou 20 sekund. Golfistka Sára Kousková zahájila Major British Open 6 ranami nad par. Po prvním kole byla na děleném 128. místě. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži nastoupí 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou bude Barbora Semanová, trojnásobná kontinentální šampionka. Mistrovství republiky v motokrosu se o víkendu pojede v Petrovicích, více Petr Kovář.
8: Královská třída MX1 má po Pacově zaslouženě nového lídra, Kubu Terešáka z HT Group. Za ním je ale smečka kvalitních soupeřů, Slovák Pavel Repčák, Martin Krč nebo čerstvý mistr Evropy Vašek Kovář. V klase 250 vede sice Tomáš Pikard, ale Petr Radhulský z Orionu Litomyšl je rozjetý a na první flek ztrácí pouze 3 body. Ve veteránech kraduje i letos Petr Bartoš a juniorské 125 ovládá Stanislav Pojar. V neděli jsou v Petrovicích u Karviné dopoledne tréninky, finálové jízdy startují ve 13 hodin.
7: Přelouči se dnes a zítra koná mezinárodní závod veteránů v enduru. Na bývalém terénním polygonu se představí závodníci z 9 zemí na historických soutěžních motocyklech. Teď se podíváme na koně.
9: V pořadí již třetí kvalifikace na letošní 136. ročník Velké Pardubické se poběží tuto sobotu 1. srpna. Kvalifikační meeting bude vyvrcholením programu, ve kterém se poběží celkem 8 dostihů. Jedním z nich bude například dostih vypsaný pouze pro klisny. Pro Rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
7: Pozor, první z dostihů kvalifikačního meetingu odstartuje zítra už v 9 hodin, původně se mělo startovat až popoledni. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Na rádiu Beat Rover, tedy Tulák, skladba Led Zeppelin, která patří ke klenotům, pravda trošku zapadlým, a tak jsem Rovera vytáhla na světlo. A teď zase vaše další pozvánky. Ahoj do studia, mé pozdravy patří všem býťákům, rád bych pozval na dnešní večer na dvojkoncert do Znojma. Od 8:30 v 19:30 v zahrádce Pivnice na stadionu, tedy na statku, jak říkáme my Znojmáci. Tak, jako první zahraje sám velký kníže pornofolku Záviš, tedy děti možná nechte doma, i když u některých jedinců je to jedno. A večer zakončí znojemská kapela Těsný sako. Mile upovídaný, ale prudce temperamentní frontman této hudební partičky Ivo Sláma to rozbalí stejně jako Záviš. V úmorném vedru bude pod stromy zahrádky fajn a že poteče pivko proudem je jasná věc. Jak říká sám kníže Záviš, účast je nutná. Tak, konec hlášení, za Těsný sako zve dědek Váňa. Tak díky moc. Už zítra se v Čáslavi rozezní poctivý rok. Zveme vás do areálu pivovarské restaurace Čáslav na Rockfest 5. Od 16 hodin se můžete těšit na legendární Progress 2, taky Báru Zemanovou s bandem Walking Down, Amberfall a Top Secret. Areál otevírá už 15 hodin, přijďte si užít skvělou muziku, letní atmosféru a pořádnou rockovou sobotu. Těšíme se na vás. Tak tohle pozvánka do Čáslavy a ještě jedna od Šárky na kouzelné místo, které mám moc ráda, v srdci Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém Krasu, kousíček od svatého Jána pod Skalou, je skanzen Solvajovy lomy. No a zajít do tohoto unikátního muzea v přírodě věnovaného historii těžby vápence a svést se tamní úzkokolejkou, tak to se hodí jako vždycky. Ale zítra se tam ještě koná speciální akce. 9. ročník Lomfestu, na kterém zazní muzika napříč žánry, třeba tam budou bluegrassový Forget nebo beatlesácké pecky, tam zítra zahraje kapela Come Beatle Together. No a muzicírovat se bude od 14 hodin a až do doby, pokud vás zpívání u ohně bude bavit. A Šárka mi k tomu napsala, že parkování je zdarma, vstupné dobrovolné a kdo dá prý alespoň 300, tak se může po celou dobu akce vozit důlním vláčkem zdarma. Zaručujeme stín a příjemné klima. Mimochodem k tomu vláčku. Jo, k takovým příležitostem, jako tam třeba bude zítra, tak kolem Solvajových lomů jezdí souprava, tažená historickou parní lokomotivou Brunhilda. Tak si to tam případně užijte.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 11 hodin. V Praze ve Strahovském tunelu směrem k Vltavě kousíček za vjezdem do tunelu z Patočkovy ulice se vyšetřuje nehoda motorky. A další problém je taky na výjezdu ze Zlíchovského tunelu, opět dolů směrem jako na Barandovský most. Je tam nehoda dodávky s osobákem. Kolona je na plné Dobříšské i na Radlické. Tady to mimochodem drhne od kancelářské budovy s tím sympatickým názvem Metallica, což je kousíček od bývalého nádraží v Radlicích. Pojďme se ještě podívat na příjezd do Brna po D1 od Prahy, protože u Kývalky máme čerstvou bouračku. Pozor na 183. kilometru, v tuto chvíli kolona od 180. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunce, později odpoledne a večer od západu přibývání mraku a v severozápadní polovině území místy jindy jen výjimečně přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů. Zítra změna, převážně oblačno, přechodně polojasno, ojediněle během dne od severozápadu postupně na většině území zaprší, místy bouřky ojediněle i silné. Teploty 29 až 33, na severu Čech kolem 27 stupňů, na jihu a jihovýchodě Moravy 36.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Svrčina si v Los Cabos semifinále nezahraje. V dnešním čtvrtfinále nestačil na Kanaďana Šapovalova. Menšík skončil ve Washingtonu ve druhém kole po prohře s domácím Nakashimou. Vidmanová postoupila v Memphisu do svého prvního čtvrtfinále na okruhu WTA přes Stephensovou. Rychlostní kanoista Josef Dostála, kajakářka Aneška Paloudová vybojovali na mistrovství republiky v Račicích zlato na kilometru a 500 metrech. Mezi kanoisty zvítězil Hirsch, mezi ženami Řáhová. Dálnice D3 se nově prodloužila až k hranici s Rakouskem. ŘSD otevřelo 3,5 kilometru dlouhý úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm o měsíc dřív, než plánovalo. K úplnému dálničnímu propojení s Rakouskem ale stále chybí asi 12 kilometrů mezi Nažidly a Kaplicí nádražím. Umělá inteligence už dokáže provádět reálné kybernetické útoky. Model umělé inteligence společnosti Anthropic se kvůli chybě v nastavení dostal do systémů tří firem. V jednom případě získal přístup k databázi skutečné společnosti a v jiném vytvořil škodlivý software. Nedávno se něco takového povedlo i OpenAI. A nakonec, středoevropské mistrovství sportovních automobilů GT Cup Series se o víkendu představí na Autodromu Most.
2: Atraktivní šampionát se silnými vozy Grand Turismo a Le Mans prototypy zahřmí ve třech závodech, dvou sprintech a v jednom vytrvalostním boji. Závodí se v sobotu i v neděli, program nabídne také početnou Formuli 4, v níž nastoupí i dcera šampiona F1 Miki Häkkinena Ella, seriál TCR Eastern Europe a pohárové závody. Z Autodromu Most pro Radio Beat Martin Straka.
1: To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho, teď tu máme Queeny.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

Ocipisk dneska hrají ve Šluknovském výběžku na Homerfestu v Jiříkově u Rumburka, budou večer i Vohnouti. Na nádvoří zámku Hrubá skála má večer koncert Roman Dragon se svojí kapelou His Angels. V Ostravě u Společenského doma v Bartovicích bude hrát od 5. odpolední spousta kapela, hlavní hvězda Abraxas začnou o 9:45. A propo připomínám, že v Ostravě v neděli budou hrát Judas Priest, dneska hrají ve Vakenu. Tak víte co, tak si je taky za chviličku pustíme na beatu, konkrétně chystám písničku, kterou svoji letošní tur vždycky otevírají na těch koncertech, jo? Tak abyste se na to připravili. Tak a pokud už teď to byly pozvánky za kulturou na dnešek plán máte a třeba je to jízda na víkend na Svitavsko, tak by vás mohla zajímat pozvánka, která dorazila od Toma. Zdravím, chtěl bych pozvat býťáky na zítřek na tradiční třebovické gulášobraní, což je soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Vařit se začíná ve 13 hodin, ochutnávka a hodnocení soutěžních výtvorů po 17. hodině. Celé odpoledne nás bude doprovázet skupina Co už a od 20 hodin bude startovat Big Beatová tancovačka se skupinou Quiz. Na čepu ryzí pivo z hor, nebudou chybět dobroty z grilu a udírny, langoše a další pochoutky. Takže zítra od 13. Třebovice, nedaleko České Třebové, s přáním hezkého dne. Za celý tým pořádajícího sdružení dobrovolných hasičů Třebovice, býťák Tomáš.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštili své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
1: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se...
3: No, vidíš...
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.

0: Kdyby se jako náhodou stalo, že ten černej vpředu z pódia, opálený z tobaga, nestihl letadlo zdovolené v Karibiku a promarní mezi 12. a 14. hodinou možnost si osobně udělat pozvánku, když už teda budeme vysílat z jeho českých Budějovic, tak vám to za pixí se raději řeknu sama. Visací zámek se na 4letní večery spojí s Vítkovým kvartetem, Plexisovjankou a doktorem PP a pod hlavičkou Punks Not Dead Vivolové dneska hrají za kulturákem v Teplicích. Zítra v Litoměřicích na Střeleckém ostrově v letním kině. A za 3 týdny přijedou taky k vám do Chomutova a na konci prázdnin ještě do Hluboké nad Vltavou. Kousíček od břehu Vltavy je taky v Budějcích motorkářská prodejna Bikers Crown a právě tam už za nějakých 20 minut se budeme přepojovat. Mobilní studio Beatu najdete od 12 do 14 hodin na adrese Krčínova 1606. Třeba si tam pořídíte něco fešného nebo užitečného pro další víkendovou akci.
1: Nazdar Víťáci, chtěl bych vás všechny pozvat na super charitativní akci nejen pro motorkáře zítra v sobotu 1. srpna do Kladrub u Vlašimi. Kapela Krize zde vystoupí v rámci doprovodného programu a vstup je dobrovolný. Tak koukejte dorazit. A další akcí kapely Krize a koncert se uskuteční v Pardubicích ve středu 5. srpna na letním parketu v Rozinánu. Srdečně vás zve

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude poledne, tak vy, co místo vidličky se pořád ještě držíte volantu, tak počítejte s kolonou na dálnici z Brna na Bratislavu za Hustopečemi. Tak v první řadě to tam peče a je tam husto od 28. kilometru, protože od 33. jsou nějaké práce na silnici. Opačně bratislavská D2 se seká před Brnem od 3. kilometru od Modřic. Na D1 od Prahy je zase zpomalení od Kývalky. Byl tam nějaký ťukanec, ale myslím, že už je to tam vyšetřeno, vyřešeno a že je to pryč. Tak teď pojedeme do Prahy po Ústecké dálnici. Na konci D8 je špunt od 2. kilometru. Za zdiby se totiž srazila 2 auta. Na Velkém pražském okruhu je jako vždycky husto v okolí Ořecha, proto se zpomaluje na plzeňské dálnici u Rudné. A teď jeden telefonát.
2: Ahoj všem, tady Pavel. Planá u Českých Budějovic. Staví se tu, rozšiřuje se silnice a během dneška to tu běhá na semafory. Jak směr na Krumlov, tak zpátky do Budějic. Takže u kasína se tvoří fronty a poměrně rozlouhé, takže pokud můžete, tomuhle směru se vyhněte a radši to objeďte někudy jinudy. Ahoj.
1: Ahoj, díky za varování. Další čerstvé informace z Českých Budějovic budeme mít za chviličku. Za chvíli se tam totiž přepojí vysílání Beatu a budu docela ráda, když po 6 hodinách za mě v Bikers Groundu směnu vezmete. Přeji vám, býťáci, víkend s příjemnými pocitovými teplotami na vkusné kulturní akci a když bude vedro a ta kapela by hrála falešně, tak ať jsou kolem vás fajn kamarádi. To se pak dá zvládnout všechno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zpravodajský přehled začneme fotbalem. Fotbalová Sparta se dnes totiž pokusí napravit úvodní porážku s Brnem. Na pražskou Letnou míří i náš sporták Petr Plintovič.
3: Sparta v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 s ostravským Baníkem.
1: Miliardář Strnad koupil 14% akcií výrobce pneumatik Pirelli za zhruba 24 miliard korun a stal se tak třetím největším akcionářem italské firmy. Podíl získal od čínské společnosti Sinochem. Brno si nechá připravit plán, jak zvládat vlny veder. Za 350 tisíc korun má být hotov příští rok, na jaře a platit by mohl od léta. Automobilka Porsche v prvním pololetí výrazně zvýšila provozní zisk. Meziročně vzrostl o 34% na více jak 33 miliard korun. Firmě se prý začíná vyplácet reorganizace. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích v Česku se kvůli horkému počasí zhoršila. Většina sledovaných koupališť ale zůstává bezpečná. Zákaz je v pražském koupališti Džbán, na Trnávce a v rybníku Kachlička. To byl zpravodajský přehled a Tomáš Adamec. Teď bluesová dvanáctka.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Bajťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bajkers Crown na Rádiu Beat.
1: No ano, je to tak, jak jsme slíbili, tak se taky stalo. Vysíláme živě z Bajkers Crown z Českých Budějovic, z Krčínovy ulice. Tady je z parkoviště, které já vždycky říkám, že se všichni vejdou. A nutno říct, že v tomhle případě se vejdou 100%, protože to parkoviště je prakticky neomezené v tom smyslu, že tady k tomu je přilepen hned obchodák. Takže sem, kdybyste přijeli nákladňákem býťáci, tak pořád ještě tady bude místo. Místo na motocykly, to se plní, protože býťáků je spousta, kteří už se tady zjevili na motorkách a kteří právě na těch motorkách, a nutno říct tedy velmi odvážně oblečení někteří, dorazili sem k nám do Bikers Crown. Je to taková záminka k tomu si případně doplnit i tu svoji garderobu, která je pravda, že v tomhletom počasí se musí vyladit, aby se člověk doma nevylil z toho oblečení. Ale k tomuhle tomu my dojdeme. Standa Rubáš přeje příjemné odpoledne z Českých Budějovic a rovnou tady vítám Radka, který je vedle mě. Radku, ahoj.
2: Zdravím, ahoj.
1: Tak ty už to znáš, my jsme se viděli nedávno, ty jsi přijel si, já bych řekl, až nechutně umytým Harlem. Já jsem takhle lesklou motorku jsem v životě viděl, i blok, i ze spora to měješ, jo?
2: Hele, biju to po každý jízdě, jsem na to trošičku pes, no tak jako víš co, no Harley musí trošku vypadat, no.
1: Tak hele, to si podle mě jako splnil parádně, protože ta tvoje motorka, hned tak se tu zjevil, tak jsem říkal, buď jde normálně jako z dealerství a má to fungo nový, nebo to vzal přes myčku. Z jaký dálky ty jsi přijel, protože my jsme se viděli naposledy tamhle u velkého Meziříčí Fixtel.
2: Prosím tě, byl jsem za tebou minulý týden ve Velmezu na beatový pumpě, líbilo se mi to, že jsi hrál na přání. A jelikož žena neposlouchala a dneska doufám už poslouchá, tak jsem si přijel nechat zahrát písničku. A jelikož budeme zanedlouho slavit výročí, myslím si, že to můžu říct, 34 let, tak bych jí chtěl zahrát od Proteuse cestu, aby tu cestu ještě potom se mnou vydržela další, dejme tomu těch 34 let.
1: To dáme. Líbí se mi ta záminka tvoje. Ujel si 400 kilometrů jenom proto, že minule neposlouchala. Takže tak. To je fajn, to se mi líbí.
2: Doufám, že teď poslouchá. No.
1: Tak jestli ne, no tak hele, já ti dám seznam dalších možností, kam bereme mobilní studio, takže se můžeme
2: vidět. Takže budu jezdit.
1: Najezdíš se parádně, dobře. Uděláš si to prostě pěkný a vlastně ženě díky za to, že poslouchá takhle blbě, že?
2: Jo. A jinak jak pro všechny býťáky a kolama dolů.
1: Hele, já děkuju za výběr, přeju všechno dobré do další pětiletky a pozdravuj paní.
2: Děkuju, vyřídím, díky.

0: to ride. Živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, vysíláme živě z Bikers Crown z Českých Budějovic, z Krčínovy ulice. Tady najdete velmi snadno Bikers Crown, tady velmi snadno najdete i mobilní studio, protože stačí jít jenom posluchu. Ta prodejna je veliká, máte hodně prostoru si ji prohlédnout, ale v jednom konci rozhodně musíte najít i to mobilní studio. Je to jednoduchý, vylezou z toho dráty a venku z toho hraje muzika, takže návod na to, jak to tady najít, je poměrně jako prostý a jednoduchý. Verča vedle mě, Verča, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Zeptám se, vy jste to vzali jako rodinný výlet, což je sympatický. Mm-hmm. Z jaký dálky?
2: Z Hradce.
1: Z Hradce. Z čeho?
2: Z Jindřichova.
1: Já jsem se vzal Hradce Králové. Zále, tak hele, Jindřichov Hradec, ale ono to taky je, že nějaký kolik, to je 20? 30?
2: 30.
1: Přibližně. Kilometrů. Asi 45. No vidíš, jak jsem byl blízko. Já jsem

0: velmi dobře orientuju v vlastivědě. Co ti zahraju, Verčo?
1: Prosila bych Queeny.
0: Ano.
1: Show.
0: Queeny Show, máš k tomu nějaký třeba special vzkaz pro někoho?
1: Pro všechny, kdo je mají rádi.
0: Dobře, to bylo stručné, tak jdeme na ně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
1: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, půl litry, hrnky, cyklodresy a další víťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
1: klub.radiobeat.cz.
2: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Včera byl hezký čas. Včera neděle byla.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
6: V každém případě bude zase...
7: Klasika, noviny, rozhovory.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.

0: Alias Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, je to už taková krásná tradice, kterou se pravidelně zabýváme každý měsíc takhle ke konci, že vyrážíme do Bikers Crown, do nějaké z poboček, abychom si je postupně prošli, abychom se podívali, co je kde nového, no a tento týden a tento měsíc to vyšlo na České Budějovice, což je zároveň pozvánka pro všechny býťáky, kteří jsou někde na cestách a někde nás slyší a mají to sem v dojezdové vzdálenosti, aby se zastavili, protože ono to může mást trošku tím, že by si člověk mohl myslet, že je to motorkářská akce, ale ona je to otevřená akce úplně všem. I když já, když se podívám tady tím průzorem ven na parkoviště, tak mám pocit, že jsme tady dneska v zajetí Goldwingu, protože ty tady vidím hned dva takhle z té pozice, kde stojím. Pája stojí vedle mě, Pájo, pěkný odpolko.
2: Zdravím všechny.
1: My tebe také, co dáme za muziku, proč si vybrala tuhle a komu to pošleš?
2: Tak dáme Dračí slzy od Bruce Dickinsona. A dám to všem, co to mají rádi, tuhle písničku.
1: Dobře, už se chystáš na příští rok na Masters of Rock?
2: Já doufám, že taťka nezapomněl se kouknout na lístky, tak já myslím, že jo.
1: Tak taťka si to teď ještě navíc natočil, jo? Takže v tuhle chvíli v podstatě už se nemůže vymlouvat. Máš to pojištěný, to sám jsem se chtěl dostat, jako, takže se uvidíme příští rok s Brucem Dickinsonem ve Vizovicích. Uvidíme, jestli se zopakuje ta scénka z minulého roku, kdy byl Bruce doslova uchvácen, že z jedné strany projíždí vlak, z druhé strany projíždí hovnocuc mezi těma lidma, takže zastavil i koncert, aby se nikomu nic nestalo. A vypráví o tom příhody veselé do dneška. Byla jsi minule?
2: Ne.
1: Nebyla, tak to bude pěkná premiéra, tak se tam potkáme.
2: Super.

0: Baťáci, do sedel! Vysíláme živě z Baker's Crown na rádiu Beat.
1: A taky, že jo, tohle to jsou takový slzy dračí, řekl bych, ty na člověka nejdou. Ondra je vedle mě. Ondro, pěkný odpoledne.
2: Ahoj všem.
1: Jak pak se máš? Motorkářsky oblečený seš, takže buď seš velký fanda, nebo jsi přijel na motorce, jak to je?
2: Mám se dobře, akorát je teda trošku moc horko na mě.
1: Ano.
2: A skutečně jsem přijel na motorce, tamhle stojí, je vidět ze dveří, není to ten Goldwing,
1: ano.
2: Je to ta třetí vedle.
1: Tak třetí vedle já už nevidím, tam jsem musel
2: podívat. Je to Guzina 750 V7, taková prdlavka.
1: Z jaký dálky? Jseš místní nebo
2: spísku? No to je za rohem.
1: To je takový příjemný takhle se projet, viď? I v tom vedru se to dá přežít.
2: I v tom vedru. V protišnej bundě takhle člověku proudí ten horkej vzduch ano, tou bundou dovnitř a zas ven, ale je to lepší než nic.
1: Dobře, co ti zahrajeme, pro koho ti zahrajeme?
2: Zahrajeme pro moji přítelkyni Jitku, která je s dcerou na home officeu. Zahrajeme něco romantického, takže jsem vybral Sleeping Sun od Nightwish. A je to samozřejmě i pro všechny ostatní býťáky, který mají občas rádi nějaký zpomalit a nějaký ploužáček a trochu té romantiky.
1: Dobře, tak zaploužíme. Já ti děkuju za výběr, jeď opatrně, až půjdeš odsud.
2: Děkuju.

0: Born to Ride. Živie z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, živie z Bikers Crown z Českobudějovické prodejny, to jenom aby bylo úplně jasno, kde nás najdete, protože ono těch Bikers Crownů po republice je víc než dost a jak dobře víte, tak je postupně všechny objíždíme, tak tentokrát to vyšlo právě na ty České Budějovice. Tady stojí aktuálně zapojené svítící mobilní studio, odtud hrajeme muziku, kterou si vymyslíte a kterou si teď vymyslí Jirka. Jirko, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače nejlepšího rádia ve střední Evropě.
1: Soudě podle tvého outfitu, jsi buď autem, anebo jsi velmi odvážnej.
2: Přesně tak, jsme na čtyřech kolech, ne na dvou.
1: Na čtyřech kolech, ale odvážný budeš taky, věděl, na tu motorku to dneska úplně nevyšlo. Dobře, co ti zahraju za muziku?
2: Vybral jsem pro odlehčení Horkýže slíže písničku Bernardína a věnoval bych to všem, kteří jsou dneska v práci, tak by jim to rychle utíkalo. A kromě toho ještě těm, kterým dneska končí dovolená, aby to pondělí neměli tak černý.
1: Dobře, krásně řečeno, jdeme na to.
2: Díky.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude jedna. Jízda do Českých Budějovic k Bikers Crown je klidná a plynulá, ale kolonu teď máme na dálnici z Prahy na Brno za Benešovem. Na 39. kilometru je nehoda a fronta začíná na 33. Pak se nám notně houfují kamiony před Brnem od Prahy na D1. Máme tady frontičku v pravém pruhu od 183. kilometru. A na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici už za zdi by být nehoda neměla, ale počítejte, že kvůli opravě na Kbelské provoz houstne na D8. Před Prahou od 4. kilometru. A před půl hodinou se stala nehoda pod Kaňkem na 38. a přicpává se to tam jak od Kolína, tak od Kutné Hory. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: být. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio B. Počasí.
1: Na většině území je jasno až polojasno. Od západu ale bude přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vrátíme se ještě ke včerejšímu fotbalu. České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy včera viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: Za předplacené služby zaplatíme zhruba o 40% méně než v ostatních zemích střední Evropy. V průměru platíme kolem 12 000 korun ročně. Nižší je i průměrná cena jednoho předplatného, která v Česku vychází na zhruba 345 korun, zatímco ve střední Evropě se pohybuje kolem 405 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. Ještě dnes budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou i přeháňky. Vyloučené nejsou ani bouřky. No a v těchto parných dnech nás na víno pozve Savana.
3: Více jak 2000 vzorků vín z různých oblastí Moravy i z Čech zhodnotí do konce letošního srpna profesionální degustátoři. Začala totiž nominační kola Národní soutěže vín 2026. Nejlepší vzorky z těchto kol ze Slovácka, Mikulovska, Znojimska a Velkopavlovicka se pak utkají o prestižní titul šampiona salonu vín. Hodnocení začala v Mělníku, nyní se stěhují do Valtic. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec, teď klasický rock.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Born to Ride. Shivies Bikers Crown. Na Radio Beat.
1: Tak to je. A máme tu i Sintran. Já jsem byl zvědavý, kdo bude teď mluvit, jestli Hanka, nebo... A nezeptal jsem se tady na posilu. Jak
2: to
1: se jmenuje?
2: Toníček.
1: Toníček. Tak Toníček má na to svůj názor. To je evidentní. To jsme tak slyšeli. Hani, vítej tady.
2: Ahoj.
1: Pověz mi, co dáme pro tebe a proč.
2: Nedáme to pro mě, dáme to pro Ondráška. To je starší senátor a pro manžela a dáme Maideny Strach ze tmy.
1: Dobře, dobře, jsi říkal, že tam jako přes to vlak nejede, že to musí být
2: jo,
1: muzika,
2: to je,
1: že...
2: to je velmi oblíbená teď, aktuálně asi nejoblíbenější, tak tu prostě potřebujeme.
1: A kolik je starší synovi?
2: 4,5.
1: 4,5, no to je ideální věk.
2: Jsou vychovávaný ve víře.
1: Super.
2: Od narození.
1: Super, super. No tak jo, odkud ty jsi přijela takhle obložená tady?
2: Já jsem tady Budějcka, šla jsem tady na nákup.
1: Okolo, no.
2: A vlastně úplně, to tak vyšlo. Úplně náhodou to vyšlo. Hele. Hele, super.
1: Vidíš, tak to je pěkný. Tak na motorce nejseš, to vidím.
2: Ne.
1: Tak prosím tě, šťastnou cestu v tom vedru tady s Ondráškem domů. A doufám, že mladý poslouchá, ten druhej.
2: Já doufám.
1: Tak
2: doufám.
1: Jdeme. Díky. Na to.

0: Born to Ride, GVS Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, GVS Českých Budějovic, Bikers Crown, teď aktuálně taky s Vaškem. Vašku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak ty motocyklovej, to je vidět na první pohled.
3: Ten trošku. Víceméně jsem z Biker Crownu, ale jsem u toho vybavený.
1: Jo, jo.
3: Nebo
1: jo.
3: Z mostu.
1: No, tak máme stejný kaloty. No. To poznám. No, ty já mám teď taky nově čerstvě. Tady odtud z Bikers Crown. Tak ty seš tedy nejenže na motorce, ještě navíc správně oblečen, nejseš ten žabkař, jo? To je
3: to
1: fajn.
3: Nejprve,
1: to se počítá.
3: Nejsem sebevrah.
1: Co ti zahrajeme?
3: Já bych chtěl Olympic Bombardiák. A je to pro sebe a pro všechny motorkáře, který třeba tekon jedou a mají to ve sluchátkách.
1: Nebo v reprákách ještě. Ještě
3: tak nebo v reprákách.
1: Ještě jsou takový ty alegorický vozy, jo, rozumíš, co jim to musí řvát jako na všechny strany. Tam jsem počítám já právě. Tak ty to taky můžu
3: slyšet. Já si to radši přepínám do těch sluchátek většinou.
1: Já jsem zase razím myšlenku, že motocykl má být slyšet, tak já mám ze zadu vejfuky ze předu repráky.
3: Ale
1: no nic, to jsem ale odvedl úplně někam jinam to povídání. Takže Olympic a Bombardiák je ta muzika, kterou ti zahrajeme. Ještě mi řekni, odkud jsi? Já si dělám takovou statistiku. Schomutoval, to je ale pěkný výlet.
3: Trošku jsem se projel, rád jezdím. Já jsem tak, ještě pojedu někam do Plzně ke známým se podívat a pak to asi otočím takhle domů. No.
1: Dobře, no tak hele, šťastnou cestu. Děkuji za výběr muziky.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ale obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být

0: Bíťáci do sedel. Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: A čas se nám krátí, je třeba si říct, protože z té dvouhodinovky nám zbývá tak nějak půl hodinovka, ale pojďme ji bez nějakého zdržování vyplnit muzikou. Teď třeba na přání od Karla, který stojí vedle mě. Karle, pěkný odpoledne.
2: I tobě, Sando.
1: Jak ty, motorka, nemotorka?
2: Motorka, jo, ale jsem rempel, nestačil jsem teda dohromady, no, autem teď. Teda.
1: Takže teď autem a jinak seš plavec, jak jsem tady vyslal, že máš rybníček a tam jo, je jo. To je ale pěkný. To se v tomhle
2: to
1: počasí. Tak než tě vypustíme zpátky k rybníku, pojď mi říct, co dáme a proč to dáme.
2: Já bych dal teda pro Kačenku, pro mě a pro všechny, kteří mají rádi elektrikáře, Heaven Drink On Me, jestli jsem to dobře řekl.
1: Ano, mám to tady.
2: Jo.
1: Dobře, takhle stručně, dobře, jdeme hrát.
2: Nebudu zdržovat.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Kufry?
3: V autě.
2: Pasy?
3: V autě.
2: Bítě?
3: V autě.
4: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
5: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
4: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
6: Prosím vás, vy jste cukrárna?
7: Ne, autoservis.
6: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
7: Povídám, že jsme...
6: Indiánka, rychle.
7: No, jak chceš. 20 korun.
6: Cože?
8: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
6: Větrník.
8: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
6: Větrník. A je čerstvý?
8: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Rádio

0: Born to Ride. Živý je z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: A taky živě z Českých Budějovic Bikers Crown je třeba dodat. To je totiž ta aktuální pozvánka a zastávka, kterou ještě stihnete, když budete teda blízko, protože jsme říkali, že mobilní studio bude vysílat do dvou, no pak to ještě popakujem, takže kdo třeba nemá samolepky na motorku ty beatové a chtěl by je, tak tohle může být jedna z těch možností, kterou můžete využít. Jarda, ten už to využil, že jo, dávno?
2: Ano, využil.
1: Ten jel kvůli tomu do Brna, jenom speciálně kvůli samolepce tenkrát.
3: Přesně.
1: A drží?
2: Jo, drží.
1: No, tak je to dobrý.
2: Vzal jsem si náhradní, kdyby náhodou.
1: No jasně, jasně, jasně. Odkud ty seš? Kde ty jsi vlastně doma?
2: Česká Třebová.
1: Česká Třebová a sem si se dostal, prosím tě, jako proč?
2: Ale my cestujeme elektroautem a dali jsme si týden jakoby kolem republiky a teďka jdem na Hrady.
1: Hezky. A autem jako na jedno nabití to dáváte ten výlet nebo dobíte?
2: Ne, mám Nissana elektrickýho.
1: No a na Hrady teda na muziku.
2: Na muziku, takže no, tady do hluboké.
1: Pěkný večírek. Tam je hezky, hluboký. Dobře, Jardo, prosím tě, co ti zahrajeme a proč ti to zahrajeme?
2: Hele, Harley je, ani nevím, co jsme tam vybrali.
1: Toníka jsem tam švíknul takhle.
2: Toníka a bylo by to pro všechny kluky v České a pro všechny byťáky. No.
1: Dobře, jdeme na Harley, děkuju.
2: Tak jo, díky.

0: Bíťáci, prosedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Vysíláme živě z Bikers Crown z Českých Budějovic, kde českou muziku vystřídá muzika česká, ale to nám vlastně vůbec nevadí. Já ti přeju krásné odpoledne. Ahoj. Známé tváře, pojď blíž, prosím tě, ať seš lépe slyšet. Jak je to v té pohádce o té babičce. Tak to, abych tě lépe slyšela. Co se týká tebe, známá tvář seš, minule to byl Goldwing, dneska co?
2: Taky Goldwing,
1: takže jsi zůstal věrný jako no, značce. Jasně.
2: V tomhle počasí.
1: Ano, ano. Máš tam nějaký chlazení?
2: Nebo tekutý jedině.
1: Tekutý, to má, tak to máme všichni. Tak já jsem myslel, že jsi nepořídil nějakou specialitu jako na ty Goldiasy, že máš klimatizaci na motorce a podobně. Dobře, pověz ty mě, co dáme, proč to dáme, pro koho to dáme?
2: Hele, dneska já tady mám takovou nějakou nostalgickou, takže si dáme pro všechny holky a kluky, s kterýma jsem prožíval krásný konec osmdesátek a divoký devadesátky. Mm-hmm. A dali bychom si pod Krausberry
1: co jsme to, starý časy. Tak, hlavně, že to máme oba před očima. Dobře, jdeme na ty Krausberry.
2: Mi to vypadlo z hlavy úplně.

0: Fíťáci, kdo sedel? Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: No, tak opravil bych to v podstatě na fázi vysílali jsme živě z Bikers Crown v Českých Budějovicích, protože když se podíváte na hodiny, ono zase tolik času už nám na to nezbývá, ale zároveň zase budeme to nějakou chvilku sklízet, to mobilní studio, to není úplně raz, dva, tak všichni, kteří ještě třeba nemají samolepku Beatu na motorku, nebo samolepku Bikers Crown na motorku, nebo kamkoliv jinam, přívěšky tady jsou, malý modrý zázrak tady je, to znamená jako dvojpytlí, kterým si vyčistíte brejle i plek od helmy, tak tohle to všechno tady pořád ještě je a ještě nějakou chvilku to tady bude, ale mobilní studio to za malou chvilku složíme do beden. Ještě si předtím pokecáme a teď jsem na to zvědavý, protože vedle mě stojí Lenka, šéfová tady v Českých Budějovicích, Richard, skoro šéfová v Českých Budějovicích a Míra, šéfová všeho v Bikers Crownu. Tak stopli jste si všichni tak parádně, že u toho mikrofonu není ani jeden, tak zpálně, kdo bude první a poví mi něco pěkného, třeba co tady v Českých Budějovicích Richard vyhrál, protože na něj dva ukázali. Chceš. Tak Richarde, pěkný odpoledne.
2: Pěkný odpoledne všem, zdravím všechny na prodejny Bikers Crown Budějovic.
1: Hele, co tady u vás v Budějkách je taková věc, třeba teď v poslední době, co by si použil, aby si naladil někoho, aby sem přijel si to prohlídnout nebo vyzkoušet? Je třeba něco, co jste rozkladnili a dlouho se to neobjevovalo tady na Vyšákách, nebo... Nebo něco, co by tebe třeba tak jako nejvíc tady lákalo?
2: Konečně určitě airbagové vesty samozřejmě. Ano. Ty už jsme konečně zásobený. A novinky, XRC, přilby a tak dále, takže určitě novinky jsou už naskladněný.
1: Ano, já se hned tak tady zbalíme k těm airbagům přesunu, protože potřebuju se vyzkoušet, která mě bude. A navíc ještě pojďme říct, že Bikers Crownu běží teď přes leto slevy, to jsme neřekli, viď, a to je důležitý, Míro. Že jo, no, neposlouchal, ale kejve. Tak...
3: Já samozřejmě bych chtěl taky něco dodat, ano. Já bych chtěl všechny zákazníky pozvat na veliký letní výprodej ve všech prodejnách Bikers Crown.
1: Tak. Lenko, co ty, básničku? Lenka nám o ně měla jako vedoucí prodejny. Co dáme za muziku a pro koho ji dáme? Pojďte mi někdo zkusit říct.
3: Já bych dal písničku pro všechny z Bikers Crown, mm-hmm. který jsou dneska v práci, i pro ty, kteří nejsou v tomhletom velkým horku. A jelikož i já jsem v tom horku vyměknul, tak dáme Eagles Hotel California.
1: Dobře, to bude taková pěkná tečka. Zároveň pozvánka na 11. srpna, pojď, to ještě taky musím říct, 11. srpna budeme mít speciální motorkářské vysílání ve Spovědnici. Že jo, to je?
3: 11. srpna bude rozhovor.
1: Ano, ano.
3: Mám dojem od 8. večer do 11. do večera.
1: Tak.
3: Budu tam já.
1: Ano.
3: A bude tam kolega David Solar. Mhm. A budeme si povídat vlastně o motorkách, o muzice, o cestování a o tom, jak to vůbec všechno začalo.
1: Tak.
3: A za všechny bych se vás chtěl pozvat teda.
1: To je jedna z pozvánek a další pozvánka. Tady je to sama pozvánka na tom Bikers Crownu. Tak za měsíce vidíme v Plzni.
3: Za měsíce vidíme v Plzni, 28.8.
1: Tak pro ty, kteří se ptali, zapište si to do notýsku, přesný čas a datum se dá krásně dopočítat a jinak to bude na Beatovém webu.
3: Jo.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No a na českých dálnicích je dnes místy pořádně rušno. Největší komplikace hlásí D8 směrem do Prahy, kde se od 4. kilometru až téměř k nám tady k hlavnímu městu tvoří kolony. Pokud míříte tímto směrem, počítejte s výrazným zdržením. To hlásí nebo to čeká řidiče také na D1 směrem zase k nám na Prahu se kolona tvoří mezi 199. a 196. kilometrem kvůli dopravnímu omezení je to zde, no a opačným směrem, tedy na Brno, se kolony vytvořily mezi 35. a 38. kilometrem a tam tedy před místem dopravní nehody. Pozor také, to máme tady hlášeno z D48 u Frýdku Místku. Na 43. kilometru havarovalo vozidlo, blíže nespecifikované, a levý jízdní pruh je neprůjezdný. No a vážnější nehodu máme na D7 u Panenského Týnce ve směru na Chomutov. Převrátilo se tam totiž osobní auto na střechu, takže na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a provoz je tu omezen. Býťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Máme tu jeden obr přestup. Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek. 33-letý vítěz Stanleyova poháru z roku 2025 se do mateřského klubu vrací po 12 letech, které strávil za velkou louží. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích v Česku se kvůli horkému počasí zhoršila. Většina sledovaných koupališť ale zůstává bezpečná. Po pádu laviny nahoře Broad Peak v severním Pákistánu se pohřešuje skupina 10 horolezců, kterou vedl známý nepálský alpinista Nirmal Puria. Jen dodám, že Puria je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Rusko prodlouží zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna roku 2027. Tak to vzkazuje ruská vláda. Země se stále potýká s nedostatkem paliv, což vede i k růstu jejich cen. No a co všechno najdeme ve ztrátách a nálezech, to nám prozradí Honza Navrátil.
4: Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů. Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prsní implantát. Honza Navrátil, Praha.
3: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.
0: Tuplák.
5: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Vývil Rakiu a Rakit, tak to byly dvakrát Queen a také myslím vydařený vstup do dnešní páteční hodiny Tupáku, kdy už mi Standa přidal ten štafetový kolík z mobilního studia v Českých Budějovicích, takže už vás z toho pražského studia Rádia Beat 15 minut po 14. hodině zdraví Jirka Rogl a teď už si společně poslechneme americkou lidovou píseň St. James Infirmary Blues, ovšem zde v podání Petra Kalendry z Český textem a pod názvem Špitál u svatýho Jakuba. No a do druhé Tuplákové nohy doplníme neméně vydařenou písní Na cestě.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: No já jsem teď málem už řekl, že další tupák by mohl být takovou pozvánkou na blížící se koncert Deep Purple, ano, 7. října z hry Foutu Aréně a vzpomněl jsem si, že Ondřej Pojzl, když tu byl v tom mém hledáčku, což je tedy jeden, ten byl tady jako zástupce společnosti Live Nation, která ten koncert pořádá, tak říkal, že je vyprodáno. Já to teď tady mám, jsem si otevřel schválně tu stránku, tedy společnosti Ticketmaster, která prodává lístky a skutečně to je tedy vyprodáno, ale já věřím, že se ještě nějaké vstupenky objeví, případně jsou různé ty platformy, kde se tedy, nemyslím jako překupníky, ale třeba Ticketswap, tak to je oficiální předprodej, takže věřím, že kdo teda bude chtít, že se tam ještě třeba nějak dostane, ale nicméně ne, už jako nezvu s tím, abyste si koupili vstupenky nebo vyhráli. V každém případě od Deep Purple si dáme dvojici písní Demon's Eye a ještě předtím to bude naprostá klasika Black Knight.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Radio Beat.

0: teplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.
1: No a po těch Deep Purple právě teď dozněl tupláky u nás se v 60. letech překvapivě zastavivších se Manfred Mann. No a teď už kdo chce vidět Idiota, dostaví se do Ředitelny, no tak dobře, nemusí. American Idiot je totiž samozřejmě dnes už také letitá skladba, vlastně už také klasika postpunkových Green Day, kterou vybírám pro tuhle chvíli. No a co pak zařadím, co dám do té druhé tupláky? Nožky. Tak to se nechte překvapit. Nebojte, něco pěkného tu vylovím.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: Když se řekne David Bowie Hero, většina lidí si vybaví jeden z největších hudebních hymnických songů všech dob. No a málo kdo ví, že vznikl v roce 1977 přímo v západním Berlíně, jen pár stovek metrů od berlínské zdi. Inspirací se stala tehdy skutečná událost. Producent Tony Visconti se tehdy u studia Hansa tajně scházel se svou budoucí partnerkou Antonií Mas. Bowie je zkrátka zahlédl, jak se objímají u zdi, a právě tento obraz se stal základem slavného verše I Can Remember Standing by the Wall. Visconti vůbec netušil, že píseň vypráví právě o něm, Bowie mu to přiznal až po mnoha a mnoha letech. Ten nezapomenutelný kytarový zvuk v téhle písni, tak ten vytvořil sám Robert Fripp, ten z King Crimson. Do Berlína přiletěl na jeden jediný den, ten svůj part nahrál během několika hodin a zase odletěl. A přitom ty jeho kytarové linky v téhle písni se staly jedním z nejvýraznějších jejich poznávacích znaků. To mi jistě dáte za pravdu.

0: Rádio Vít.
1: Ahoj, Jirko, tady Jirka.
0: Ahoj.
1: Já teď poslouchám toho Bovýho.
0: Ano.
1: A já jsem měl, když mi bylo 20, já jsem ročník 63, takže v 83. přítelkyni, která bydlela v západním Berlíně, byla to velšanka. Učil tam francouzštinu a angličtinu. Já jsem za ní jezdíval na víkendy. Když jsme se sešli u Checkpoint Charlie. A pak jsem byl ve východním Berlíně. A tuhle písničku miluju.
0: No, tak to je skvělé.
1: To strašně připomněl. Nádherně.
0: Tak děkuju za tuhle vzpomínku.
1: No, a je to 43 let, no.
0: To je síla. Tak děkuju a měj se hezky. Nádhera. Ahoj.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Největší zdržení hlásí dálnice D1 směrem na Prahu, kde tedy mezi 213. a 210. kilometrem se vytvořily kolony po nehodě dvou osobáků v místě dopravního omezení, takže pokud tímto úsekem projíždíte, připravte se na pomalejší průjezd. V Dobříšské ulici, a to už jsme tady v Praze, tak tam havarovala 3 osobní auta a ty tedy částečně překážejí v provozu. No a teď ještě do třetice, pozor také v Brně, to konkrétně v ulici Úvoz, tam na vozovce se objevil její propad, který představuje překážku pro všechny projíždějící řidiče, takže pozor velký tam a úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Na většině území je jasno až polojasno. Od západu ale bude přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Právě začneme na vodě. Rychlostní kanoista Josef Dostál a kajakářka Aneška Paloudová vybojovali na mistrovství republiky v Račicích zlato. Na kilometru a pětistovce. Mezi kanoisty zvítězil Hirš, mezi ženami Řáhová. Ještěd slaví v těchto dnech zásadní výročí. Hotel a vysílač na Ještědu patří mezi nejznámější budovy v České republice. Pro veřejnost se stavba otevřela v roce 1973. Základní kámen byl ale položený o 7 let dřív, 30. července v roce 1966. Včera to tedy bylo 60 let. Slováci jsou na suchu. Průtok Dunaje na stanici Bratislava Devín klesl na přibližně 725 metrů krychlových vody za sekundu. To je nejméně od roku 1876, kdy se Dunaj začal nepřetržitě měřit. Pokud se situace nezlepší, bude se muset zastavit lodní doprava. Krkonoše budou mít novou atrakci.
2: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 16 74 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: A na obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a

to byli Iron Maiden a zrovna jedna z těch mých nejoblíbenějších písní od téhle legendy. 19 minut po 15. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a protože je pátek, je tu čas na vaše pozvánky, které můžete posílat na všechny ty naše kontakty, případně co je úplně nejlepší, je můžete i namluvit do té naší býťácké apky, ale teď tu mám tedy nějaké, co dorazily formou písemnou. Zdravím, píše se v první. Chtěl bych dnes pozvat všechny rockery na 11. rokování do Mikulčic. Zahrají kapely Dark Gambale, Koblížci, Demigods a Civilní obrana. Dojděte, začínáme od 17.30 u hospůdky na hřišti v Mikulčicích. Pak je tady další, tam se píše: ahoj, přijďte se podívat zítra v sobotu 1. srpna na tradiční řemeslný festival Železo v Železném, ochutnat pivo z malých pivovarů, zažít gastrozážitky a vůbec si užít dne. Vystoupí Lucy and Hangover a České srdce. A tohle nám poslal Radek. No a do třetice, ahoj býťáci. Dnes od 21 hodin zahraje skupina Brutus v Zaječicích u Pišel na Benešovsku, již tradiční vystoupení této Big Beatové legendy v Zaječicích na fotbalovém hřišti. Zveme všechny Brutusáky a Brutusačky, Ondra, hospoda Oxford. No a my si dáme Michala Prokopa a tu bitvu o Karlův most.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Guess Who, tenhle originál, my samozřejmě jinak známe, občas pouštíme tady na beatu ten, myslím, velice vydařený cover Lennyho Kravice, ten tuhle skladbu později znovu tak nějak proslavil a bodoval s ní dokonce různě v hitparádách. No a já tu mám zase nějakou pozvánku a jen co jsem před chvílí řekl, že je úplně nejlepší načíst, namluvit s vlastními slovy do té naší mobilní apky, tak jeden býťák neváhal a hned to takhle krásně udělal.
1: Nazdar býťáci, chtěl bych vás všechny pozvat na Revival Fest, který se uskuteční na letním parketu Výrava, a to přesně dnes v pátek 31. července a zítra v sobotu 1. srpna. Těšte se na revivaly skupin Metallica, Judas Priest, AC/DC, Halloween, Kiss a mnoha dalších. Dnes se startuje v 18 hodin a zítra ve 14 hodin. Takže Revival Fest, Výrava, poctivá muzika pro poctivý býťáky. Ahoj.
2: Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
2: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

0: Tak, to byl Arkain s Alešem Brichtou a skladba Ztráty a nálezy, kterou do kapely tehdy přinesl nový kytarista Marek Podskalský ze svého předchozího působiště z kapely jménem Železná neděle. No a teď tu mám takové jako ne překvapení, ale spíš očekávaný telefonát ve Wackenu, na tom největším festivalu Wacken Open Air, největším metalovém festivalu v Evropě, by se dalo říct. Tak máme, tedy ne máme, ale navštívil ho býťák Martin a už jsme si jednou volali teď v týdnu, když tam dorazil, myslím, že ve středu, no a právě jsme se domluvili, že dneska zavolá a řekne, jak to tam probíhá, jaké kapely viděl a tak dále, a já už nebudu mluvit a dáme slovo Martinovi.
1: Zdravím, Mirko, zdravím všechny byťáky do Prahy, tady z Wackenu, z šestáků, z Německa, a jak jsme se domluvali, tak teda se ozývám.
0: Ano, to je dobře, tak jak to tam vypadá, jaký máš zážitky?
1: No, v prvé řadě bych ti chtěl poděkovat za tip na catering, který se mi hrozně líbili. Pak to bylo to úplně, nebyl to můj styl, ale dopracované pěkné skladby, změny tempy nálad, mix roku metalu.
0: A ona je hrozně sympatická, Aneke, viď, že charismatická.
1: Jo. Ano, samozřejmě, jak jsi i ty říkal, tak tam hráli věci z Mandelionu z roku 95, jejich desky, která je pak vlastně vystřelila docela dost nahoru. A jo, jsem rád, že jsem je poznal, a potom jsem byl se podívat do, vlastně to je další scéna, která není přímo v areálu, ale ve Wackenu, je to, jmenuje se Elgahe Club Stage, a vlastně tam se vlastně založil, když to, abych tak řekl, samotný festival. A mají tam takovou klubovou scénu a bylo tam na počest Ozzyho Osbourna, Ozzy Field, kapela, která nebylo to jenom nějaký jako revival nebo něco, opravdu jako chlapi, kteří už mají něco za sebou, měli už nějaké vystoupení i na festivalu Full Metal Cruise, to je vlastně...
0: Ano, to je loď, lodi, no.
1: Ano, přesně tak, takže, ale hlavně opravdu musím říct, ta hudba, zvuk, opět zvuk a samotný zpěvák, trošku jsem si připadal, jako kdyby Ozzy Osbourne byl reinkarnovaný, ale opravdu fakt jako kvalita, nebyl to žádný jako opravdu dobré. No a včera jsem spáchal ještě samozřejmě Def Leppard.
0: No jasně, no.
1: A Europe. Ano, na Europe jsem se těšil, viděl jsem je vlastně jenom jednou nebo dvakrát, tuším, ve Vizovicích, a měli tam taky průzec s novými skladbami 80. 90. let a i z těch novějších věcí. To už je střížené do takové spíš té rokovější polohy, než třeba, jak je většina lidí zná, nebo hodně lidí zná Final Countdown a spol, takové ty mainstreamové
0: záležitosti. No, ten Tempest hlavně zpívá níž, že jo, si to položil ten hlas, takže...
1: Ano, ano, ale musím říct, že opravdu zvuk zase, já to furt opakuju dokola, zvuk naprosto úžasný. Jak jsem ti minule říkal, že nejsem úplně přiznat být někde vpředu, ano, tak ano. Tentokrát se hecnul. Šel jsem tam asi o hodinu dřív a užil jsem si to na plné pecky, protože jsem měl prostě kapelu na, já nevím, 15 metrů od sebe, takže úžasné. A potom samotný Def Leppard, pro mě osobně včerejší takový jako vyvrcholení toho dne, tak ti měli zase písničky, které jsem většinou znal, ale úžasnou scénu, 3D projekci, měli to krásně udělané. Trochu mi připadalo, že reakce toho publika je taková vlažnější, možná tady jsou spíše většina lidí více nastavení na takovou jako tvrdší polohu.
0: Já mám taky zkušenost, no, že vždycky, když bylo něco tvrdšího, tak víc dňádili.
1: Ale ne, jako ne, že byli úplně nějaký jako takový chladní, to ne, ale samotný koncert úplně úžasný, prostě jeden hit za druhým a hlasově Joe Elliot, zpěvák, perfektní prostě. Mně si připadal, jako kdyby to bylo z desky puštěné, jo, že to ani nebylo jak naživo,
0: dobře,
1: no, úplně
0: dobře.
1: Super.
0: No a na co se ještě chystáš dneska, zítra?
1: No, dneska bych chtěl vidět od 5 hodin Black Label Society.
0: Zaka Wilda, jasně, ano.
1: Zaka Wilda, Running Wild, Judas Priest a Saxon. Uvidíme, jak to všechno splácám. A ještě, promiň, že ještě odbočuju k tomu včerejšku, Yngwie Malmsteen.
0: Ano.
1: Úplně perfektní koncert. Připomínal mi, jak kdyby Jimi Hendrix a on, jo, něco tak úplně úžasný kytarista, dělal tam teda i rebelské kousky typu, že roztrhal struny na kytaře, rozbili, no, tak jako takové divadlo pro obecenstvo, ale jako co se týká samotné hudby, stihl tam riff od Bohemian Rhapsody, měl tam úžasný cover od Purple, no, skvělý koncert a hlavně úžasný kytarista. Já jsem ho nikdy, byl jsem rád, že jsem ho konečně viděl, nikdy jsem takhle naživo, občas jsem si něco od něho pustil, ale nikdy jsem neměl možnost ho vidět a strašně jsem byl rád, že jsem na ten koncert šel.
0: Takže já ti teď moc poděkuju, myslím, jo, že zajímavý povídání, tak můžeme třeba zase v neděli si zavolat a shrnout to, jo, ještě všechno.
1: Super, domluveno.
0: Tak měj se hezky a ahoj.
1: Ty taky, hezký den, ahoj.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: No a pokud míříte po D1 směrem na Brno, obrňte se tak trochu trpělivostí, už mezi 9. a 12. kilometrem se podle všeho tvoří kolona a další výrazné zpomalení pak čeká mezi 19. a 24. kilometrem, kde je kvůli dopravnímu omezení hustý provoz. V Lidické ulici, a to už jsme v Brně, se střetlo tedy dodávkové vozidlo, dodávka a s tramvají dokonce. Tahle nehoda tam samozřejmě komplikuje dopravu a proto zde velký pozor, býťáci, a komplikace hlásí také naše hlavní město. Ano, Praha, v ulici na Zlatnici se srazily 3 osobáky, takže nehoda přímo hromadná a i zde tedy zasahují do provozu, takže doporučujeme zvýšenou pozornost a nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34. She's a killer with a look of the devil in her eyes.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Na většině území je jasno až polojasno. Od západu ale bude přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vrátíme se ještě ke včerejšímu fotbalu. České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy včera viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: Za předplacené služby zaplatíme zhruba o 40% méně než v ostatních zemích střední Evropy. V průměru platíme kolem 12 000 korun ročně. Nižší je i průměrná cena jednoho předplatného, která v Česku vychází na zhruba 345 korun, zatímco ve střední Evropě se pohybuje kolem 405 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. Ještě dnes budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou i přeháňky, vyloučené nejsou ani bouřky. No a v těchto parných dnech nás na víno pozve Savana.
3: Více jak 2000 vzorků vín z různých oblastí Moravy i z Čech zhodnotí do konce letošního srpna profesionální degustátoři. Začala totiž nominační kola Národní soutěže vín 2026. Nejlepší vzorky z těchto kol ze Slovácka, Mikulovska, Znojimska a Velkopavlovicka se pak utkají o prestižní titul šampiona salonu vín. Hodnocení začala v Mělníku, nyní se stěhují do Valtic. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec, teď klasický rock.
0: Radio B. Classic rock.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu Beat.
1: Zdravím posluchače Rádia Beat z nejvýchodnější části Dálného východu. Jsme totiž v Chabarovsku. Už samotný příjezd do města byl impozantní. Musí se totiž přejet most 1,5 kilometru dlouhý přes řeku Amur. Na jeho konci je vlevo vidět pozůstatek starého obloukového mostu, kde je zanechán jeden díl. A hned si to míříme do motoshopu, který nám poradil jeden z motorkářů. Motosnow je totiž nejlepší motoshop v širokém okolí. Já zde budu schánět pneumatiku na zadní kolo, která už má 12 000 a blíží se svému konci. Crossman bude kupovat olej na výměnu, protože nás čeká zase další servis. A potom je před námi už je nejzdálenější bod naší trasy, město Vladivostok. My však chceme ještě dále, proto před Vladivostokem odbočujeme doprava na město Chasan. To leží na trojmezí Číny, Severní Koreje a Ruska. Před vjezdem do města jsme ale zastaveni pohraniční hlídkou. Nemáme povolení pro vstup do města a tak jsme odvezeni na velitelství, kde je s námi započat 3hodinový výslech, sepsání protokolu a poté vyvezení za město. I tak jsme ale spokojeni. Zajeli jsme nejdál, co to jde. Naše motocykly CF Moto zvládly vzdálenost z Prahy až sem, což je 13 000 kilometrů.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

připravovaném filmovém víkendu, který nebude ovšem příští týden, ale myslím, že za 14 dní. No a právě tahle píseň je z filmu, no není z filmu Pupendo, ale zazní ve filmu Pupendo a proto se mi zdá, že ji tam asi zařadíme, no ale v každém případě 18 minut po 16. tedy právě teď je tu spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl. Já připomenu, že tu máme 31. červenec, tedy poslední den prvního měsíce prázdnin, takže jsme přesně v půlce. Svátek má Ignác, tak nevím, jestli někdo z vás Ignác, klidně mi napište nebo zavolejte, já vám popřeju osobně, protože je to takové jméno trošku méně obvyklé. No a než si pustíme Uriáše a skladbu Firefly, mám tu zase, protože je pátek, vaše pozvánky, které můžete stále až do večera a klidně třeba i zítra pak znovu posílat na všechny známé kontakty, něco je z SMSek, něco je z mailu, úplně nejlepší je namluvit jí do té naší apky, nebo i tam jí můžete napsat a tady třeba se píše ahoj, dnes od 21 hodin zahraje skupina Spektrum z Hradce Králové na koupališti v Kostelci nad Orlicí, tohle nám poslal Kvaky. Ahoj, to už je další pozvánka, chtěl bych vás pozvat na sobotní Dangar Six Fest Open Air v Jabloneckém pivovaru Volt. Od 16 hodin zahrají kapely Diesel, TNS, La Spilka a nakonec Dangar Six, tohle nám poslal Patrik. Další pozvánka, ahoj býťáci, zítra od rána se v Hodoníně ve skateparku uskuteční Freestyle Day, závody koloběžek a inline. Součástí bude Freestyle Fest, kde od 18 hodin vystoupí věhlasné hodonínské kapely Easy Line, Like Fool a Blind Street. Děkuji za zveřejnění, Helena, rádo se stalo, Heleno.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: to byl nesmrtelný Ozzy Osbourne a jeho Perry Mason, naprostá klasika na beatu. No a já tu mám zase vaše pozvánky, pokusím se a já myslím, že to stihneme úplně v pohodě do večera přečíst nebo pustit všechny. Ahoj Rádio Beat, chtěl bych pozvat všechny beatáky na zítřejší festival Krhanice Open Air do středočeských Krhanic. Čekají vás kapely Hrubšího ražení, zahrají Flashless, Poppy Seed Grinder, Halalí Ludra, Choked by Own Womit, Space Hamster, Bullshit a další. Začátek je ve 13 hodin, těšíme se na vás, díky moc Jarda. No a v další pozvánce se praví od 31. července, tedy ode dneška do 2. srpna se u jezera Chmelař v Úštěku koná tradiční sraz rockerů a mániček. V pátek večer zahraje The Pitch Band, v sobotu se můžete těšit na Rage Against the Machine Revival, chybět nebudou ani kapely Mazec, Ozzy Paranoid Band nebo Noční Vřešťan. Čekají vás 3 dny plné rockové muziky, pohodové atmosféry, setkání s přáteli a pravého hippie z ducha ve stylu Peace, Love and Rock and Roll. Takže pokud máte chuť vyrazit k vodě a spojit to s pořádnou dávkou živé muziky, Úštěk a jezero Chmelař jsou o víkendu jasná volba. No a my si za chvíli dáme třeba z Foreigner anebo také s Lady.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
2: Triko černé.
3: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Když byl ještě malý chlapec,
3: nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
3: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 + 11.
3: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 + 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
8: Radio B.

0: Na sever jsme vyrazili spolu s teplickým kabátem, no a já jsem tady hned na začátku hodiny říkal, že svátek má Ignác a jestli někdo někoho tímto nebo tohoto jména znáte, ať mi klidně dáte vědět, že mu osobně popřeju, no vidíte a stalo se, poslechněte si.
1: Zdravím Mirko, tady Michal Kostelec na to ručí. Prosím tě, Ignáce, já mám 74 roku, co znám, je to můj otec.
0: Aha, no vidíš.
1: Jo, že jsi mluvil o tom Ignáce.
0: Ano.
1: Jo, tak Ignáce znám, je to můj táta.
0: Tak upřejem, všechno nejlepší, samozřejmě
1: jasný,
0: taky.
1: Já jsem posílal a takže Ignáce, já mám mýho táta.
0: No tak skvělý, tak děkuju a měj se hezky.
1: Taky se měj, tak jsem si tak vzpomněl, když teda říkáš, tak volám.
0: Jo.
1: Ignáce, jich málo, jich asi kolik. To jich najdeš v
0: kalendáři. Možná, já vím, že v tom seriálu, ježiš, jak se to jmenovalo.
1: Vyprávě.
0: Tak tam má, tam o něj vzpomíná ona, že jo, vždycky. No.
1: Ano, vyprávě, Ignác, jasně. Tak jsem si vzpomínal, jak jsem Mirko zavolal.
0: Tak děkuju, měj se hezky.
1: Přeji hezký den, měj se taky, ahoj, čau.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: No ani mi to nepřišlo a spolu s australskými Inexis tu máme konec hodiny. Do rytmu si tu už podupoval a kýval Tomáš Adamec, ještě si tady dolaďuje svoje vlastně dneska už předposlední, o tomto týdnu předposlední zprávy, tak ho ještě chvíli necháme, nebudu ho rušit a spolu s vámi koukneme zase na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a na D5 směrem ku Praze počítejte se zdržením na 123. kilometru stojí porouchané vozidlo a to tam omezuje provoz, proto zde velký pozor. Vážnější událost se přihodila na silnici číslo 40 u Valtic na Břeclavsku. Po střetu motocyklu s osobním autem začalo jedno z těch vozidel hořet a na místě tak zasahují složky IZS a řidiči by měli dbát pokynů zasahujících. A ještě tady koukám pozor v Otrokovicích, ulici doktora Edvarda Beneše. Prasklo vodovodní potrubí a voda zaplavila vozovku, hrozí aquaplaning, proto v tomto místě výrazně zpomalte a opravdu velký pozor. A to tedy nejen tam, je úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu jeden obr přestup. Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek. 33-letý vítěz Stanleyova poháru z roku 2025 se do mateřského klubu vrací po 12 letech, které strávil za velkou louží. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích v Česku se kvůli horkému počasí zhoršila. Většina sledovaných koupališť ale zůstává bezpečná. Po pádu laviny nahoře Broad Peak v severním Pákistánu se pohřešuje skupina 10 horolezců, kterou vedl známý nepálský alpinista Nirmal Puria. Jen dodám, že Puria je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Rusko prodlouží zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna roku 2027. Tak to vzkazuje ruská vláda. Země se stále potýká s nedostatkem paliv, což vede i k růstu jejich cen. No a co všechno najdeme ve ztrátách a nálezech, to nám prozradí Honza Navrátil.
2: Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů. Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prstní implantát. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.

0: Jirka Rogl. Jak jsem řekl, můžete dnes posílat stále ještě až do večera svoje pozvánky, no a taky třeba něco k dopravě, protože ta se přece jenom v pátek zahušťuje, tak ji teďka dokonce čtu dvakrát do hodiny, takže za chvíli vlastně, tak když tak pište, volejte klidně, máte-li něco k té aktuální dopravní situaci. No a jednu pozvánku tady mám, to je z apky, posílám pozvánku na zveřejnění v pátek, kam na akci o víkendu ve vašem super rádiu se tu píše. 1.8. v sobotu, tedy zítra, se koná 8. roková zábava pod širým nebem v prostoru Bufet u Kysáka, Zvonková u Horní Plané od 18 hodin, hraje Ozzy Osbourne Revival, Humpolec, Koloband, České Budějovice, Grok, Wimperk, vstup zdarma, díky za zveřejnění. Kysák, rádo se stalo. No a jednu pozvánku mi tady nechala Kachna, protože ji pouštěla pravděpodobně někdy dopoledne, což už je strašně dávno, tak já vám ji teď s dovolením pustím ještě jednou.
1: Zdravím, já jsem jenom chtěl upozornit na festival v Slušovicích, tak tam budou SPSka, Fixa a prostě pankáči, takže jako ať lidi přijedou.
2: Dobře, Slušovice ty jsem chytila, ale kdy dneska, zítra v neděli?
1: Je to zítra, no asi celý víkend, já se ještě musím zeptat svý kamarádky, protože mě tam taky láká, i když je to pro mě daleko z Prahy, ale jako asi vyrazím, protože jako to je legenda.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: No a největší komplikace hlásí dálnice D1, D1 směrem na Brno. Na 39. kilometru u Ostředka havarovalo osobní auto, a to přímo i s přívěsným vozíkem. Zůstalo stát napříč těmi jízdními pruhy a místem se aktuálně projíždí pouze odstaveným pruhem, takže na místě zasahují složky IZS a počítejte zde s výrazným zdržením. Další nehoda omezuje provoz na D8 až 40 u Frýdku Místku. Na 43. kilometru je neprůjezdný levý jízdní pruh, a to kvůli havarovanému vozidlu. Provoz pokračuje tedy se zvýšenou opatrností, to je jasná věc. No a pozor taky na D7, a to u Panenského Týnce směrem na Chomutov, tam na 37. kilometru, tak tam se přímo převrátilo na střechu osobní auto, takže na místě zasahují záchranáři i další složky IZS, takže i zde velký pozor a úplně všude býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: Cyklista Van Aert vyhrál i druhou etapu závodu kolem Dánska. O jeho triumfu rozhodla až cílová fotografie. V průběžném pořadí je český cyklista Tomáš Kopecký šestý se ztrátou 20 sekund. Golfistka Sára Kousková zahájila Major British Open 6 ranami nad par. Po prvním kole byla na děleném 128. místě. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži nastoupí 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou bude Barbora Semanová, trojnásobná kontinentální šampionka. Mistrovství republiky v motokrosu se o víkendu pojede v Petrovicích, více Petr Kovář.
7: Královská třída MX1 má po Pacově zaslouženě nového lídra, Kubu Terešáka z HT Group. Za ním je ale smečka kvalitních soupeřů, Slovák Pavel Repčák, Martin Krč nebo čerstvý mistr Evropy Vašek Kovář. V klase 250 vede sice Tomáš Pikard, ale Petr Radhulský z Orionu Litomyšl je rozjetý a na první flek ztrácí pouze 3 body. Ve veteránech kraduje i letos Petr Bartoš a juniorské 125 ovládá Stanislav Pojar. V neděli jsou v Petrovicích u Karviné dopoledne tréninky, finálové jízdy startují ve 13 hodin.
6: Přeloučí se dnes a zítra koná mezinárodní závod veteránů v Enduru. Na bývalém terénním poligonu se představí závodníci z 9 zemí na historických soutěžních motocyklech. Teď se podíváme na koně.
8: V pořadí již třetí kvalifikace na letošní 136. ročník Velké Pardubické se poběží tuto sobotu 1. srpna. Kvalifikační meeting bude vyvrcholením programu, ve kterém se poběží celkem 8 dostihů. Jedním z nich bude například dostih vypsaný pouze pro klisny. Pro Rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
6: Pozor, první z dostihů kvalifikačního meetingu odstartuje zítra už v 9 hodin, původně se mělo startovat až popoledni. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

Tak to byli The a jejich Magic Bus, tedy magický kouzelný autobus. A já tady teď mám jednu pozvánku a v té se píše, že Martin zve motorkáře, v závorce třeba Standu a vlastně všechny lidičky. A teď ho musím trochu pokárat, on to tady nenapsal, ale vyfotil mobilem plakátek někde v hospodě nebo co já vím, kde připíchlej. Já to teda z něj přečtu, ale apeloval bych na vás, napište mi to vždycky v textu, ať si to můžu skopírovat, případně nějak tady rozdělit nebo upravit, anebo využijte AI, ta to umí vyčíst z toho plakátku a to se mi ale teď úplně nechce, tak já to přečtu z něj a když to přečtu blbě, tak ten Martin tady to má za trest. Tak, jmenuje se to, a teď teda, jak jsou sakra římský číslice, 19. Keep Respect. Program v 9 otevření stánku s občerstvením, v 10 oficiální začátek akce, 11 odjezd na spanilou jízdu, v 11.15 vystoupení zpěvačky a kytaristky Sabiny Uxové, ve 13 vystoupení rockové skupiny Chris, ve 14 kaskaderská show, ve 14.40 bubenická show, v 15 hodin vystoupení kapely ACCZ, revival legendárních ACDC, zase kaskaderská bubenická show, pak bude hrát k tanci a poslechu v 17 hodin kapela Lahvátor a pak ještě nějaká ohnivá show a tak dále a tak dále. Ještě tady lze z toho vyčíst, že vstupné je dobrovolné a my si teď dáme Flamengo a Vláďu Myšíka. Tak.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D5 směrem na Rozvadov stále i v tuto chvíli počítejte na 55. kilometru se zdržením. Provoz tam komplikuje odstavené porouchané vozidlo. Další technické potíže hlásí D1 ve směru na Polsko. Na 324. kilometru zůstalo stát nepojízdné vozidlo, které představuje překážku v provozu. Řidiči by tímto místem měli projíždět, jak jinak než se zvýšenou opatrností, a komplikace čekejte také na D8 od německých hranic směrem na Prahu. Mezi 49. a 50. kilometrem blokuje porouchané auto pravý jízdní pruh a v úseku proto počítejte se zpomalením. No a úplně všude, nejen tam, býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Na většině území je jasno až polojasno. Od západu ale bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Ocenění pro nejlepší tuzemskou hokejovou akademii za uplynulou sezonu získala Liberec. Bílým tygrům zároveň patří první místo ve výchově mladých talentů za poslední pětiletku, když v čele tabulky vystřídali Plzeň. Ocenění uděluje český hokej na základě toho, kolik hráčů kluby vychovali pro reprezentace, draft NHL a profesionální hokejové soutěže. Nafta od minulého týdne zdražila asi o korunu 70 na průměrných 43 korun a 90 haléřů za litr. Cena benzínu se zvýšila o 30 haléřů na průměrných 42,30. Benzín je tedy nejdražší od konce května. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná hlavně na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. No a kde se schladit, to nám prozradí Savana.
3: Zpráva, řekněme, trošku studená, protože míříme k ledu. Tropické teploty nemusí znamenat jen koupaliště nebo klimatizovaná obchodní centra. Na Vysočině existuje místo, kde se mohou lidé ochladit přímo na ledě. Zimní stadion v Telči nabízí veřejné bruslení i během letních prázdnin. Naopak v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Letči nad Sázavou si budou muset zájemci na let ještě počkat, a to až do září. Luděk, Savana, Urbánek, Jihlava.
2: To byly dnešní poslední zprávy a Tomáš Adamec. Teď klasická rocková muzika.
0: Six O'Clock Rock na Radio Beat.

0: Tahle muzika v podání Vanilla Fudge, kapely, která se proslavila především díky vskutku osobitě pojatým cover verzím známých songů, což byl i případ téhle písně, už byla první z trojice písní oblíbeného Oldie z bločku Six O'Clock Rock, no a než spolu s americkým, dosud žijícím v současnosti 84-letým kalifornským rock'n'rollovým zpěvákem Chubby Checkerem, zvoláme Let's Swing Again. Dáme si skladbu Dancing in the Street, již se proslavil michiganský 60-kový objev legendárního vydavatelství Motown, skupina jménem Martha and the Vandellis.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock. Na rádi.

A je v tuto chvíli 12 minut po 18. hodině, je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a v tuto chvíli to už mám náš tuzemský katapult v jehož repertoáru, a to je docela jako známá věc. Najdete i skladby, které jsou s hudebněnými básněmi nadaného českého básníka, prozaika, kreslíře, malíře, karikaturisty a také ilustrátora, no a vlastně také představitele té generace anarchistických buřičů tehdejší, Františka Gellnera. Občas tu zazní balada Miluju severní nebe, no a další zhudebněnou básní Františka Gellnera je, již myslím, zlidovělý chodníkový blues, sám Olda Říha, tedy srdce, mozek, duše katapultu, říká, že Gellner je prý básník, jehož poezii on osobně považuje za svou životní výpověď a označil by ho prý dokonce za svého, představte si to, tiskového mluvčího, jehož příběhy žijí dál.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

YouTube nám ještě doznívají, dohrávají na beatu a já ještě stihnu pár těch vašich pozvánek a myslím, že opravdu přečtu tím pádem úplně všechny. Nazdar Míťáci, píše se v téhle, chtěl bych pozvat na prohlídku pěchotního srubu MJS4 zatáčka u Chvalovic nedaleko Znojma. Otevřeno máme od rána do večera a to až do 9. srpna. No, tak to je zajímavé, je tady i fotka toho pěchotního srubu. Já bych se tam šel podívat. Zvu všechny býťáky, to už je další otázka, další pozvánka. Zvu všechny býťáky na dnešek a zítra probíhající Bernfest do Bernartic u Milevska. Skvělá muzika, pití, jídlo, ale hlavně atmosféra za partu jako fakt kozy. No a ještě tu mám takovou spíš připomínku. Ahoj, zdravím, zítra zaplní amfiteátr Loket fanoušci Jetroutal. Ano, to je pravda. Dokonce

0: se včera už hráli v Olomouci, myslím, všichni si to hrozně chválili, jak jsem tady koukal na sociální sítě, i vy jste psali, no a na zítřek jste vlastně měli možnost vyhrát spoustu vstupenek a myslím, že tedy vyprodáno ještě není, takže kdo se tam vypraví, určitě nebude litovat. My si ale teď nedáme Jet Rotal, ale dáme si Deep Purple a před ním asi ještě poslechneme jednu pozvánku, která je krásně namluvená do té naší mobilní apky.
1: Nazdar býťáci, chtěl bych vás všechny pozvat na Revival Fest, který se uskuteční na letním parketu Výrava, a to přesně dnes v pátek 31. července a zítra v sobotu 1. srpna. Těšte se na revivaly skupin Metallica, Judas Priest, AC/DC, Halloween, Kiss a mnoha dalších. Dnes se startuje v 18 hodin a zítra ve 14 hodin. Takže Revival Fest, Výrava, poctivá muzika pro poctivý býťáky. Ahoj!

0: práci na čtyřech kolech.
1: A pozor na Opletalovu ulici, na tu v Ústí nad Labem, kde se srazila dvě osobní auta, čili je tam ťukanec dvou osobáků, velký pozor zde. Další nehoda se přihodila, a to tady mám hned ze dvou zdrojů, na silnici číslo 3 u Sudoměřic u Tábora, a tam havaroval motorkář a jeho motocykl zůstal na vozovce, takže i zde velký pozor. No a nejvážnější situace je v Pržně na Vsetínsku, hasiči tam zasahují u požáru rodinného domu a v okolí se pohybují složky integrovaného záchranného systému i další osoby, takže tady by měli řidiči počítat s omezením a zpomalit a respektovat pokyny zasahujících, a úplně všude pak býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Býtoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Obrazovka budoucnosti by mohla zároveň fungovat jako kamera. Švýcaři vyvinuli takzvaný Fourierův pixel, který umožňuje displeji světlo nejen vyzařovat, ale také ho detailně snímat a analyzovat. Více Lož Kopecký z www.sci-line.cz.
4: Až doteď to fungovalo striktně odděleně. Displej svítí, kamera snímá. Švýcarští inženýři ale vytvořili pixel, který zvládá obojí naráz. Precizní nanostruktury s vlnovým povrchem fungují tak, že když na čip dopadne světlo, promění se v povrchovou vlnu, která se po materiálu šíří a následně se odrazí zpět jako přesně formovaný paprsek. Na rozdíl od běžných obrazovek, které řeší jen jas, tahle novinka kontroluje jas, fázi i polarizaci vlnění. Zatím jsme na začátku a vědci řeší, jak tyhle mikročástice propojit do milionových matic. Ale až se to povede, zmizí ze smartfonu ta tečka čočka selfie kamery a čelní sklo vašeho auta by mohlo zároveň fungovat jako laserový radar, který hlídá silnici.
0: Býtoskop.
3: V Brně vyvinuli navigaci, která dokáže fungovat i bez GPS a dalších satelitních systémů. Italin 550 určuje polohu pomocí gyroskopů, akcelerometrů a údajů z vozidla, takže může navigovat i při rušení signálu. Bude se hodit hlavně vojákům.
0: Býtoskop.
3: Kodak láká na malý digitální foťák Charmera Millennium Edition, který schválně napodobuje mizernou kvalitu snímků z přelomu tisíciletí. Je to spíš jakýsi přívěšek na klíč s tím, že má rozlišení pouze 1,6 megapixelu a fotí záměrně špatně. Nabízí retrofiltry i design inspirovaný rokem 2000. Prodávat se má za zhruba 900 korun. Čas pro Býtoskop se tímto naplnil.

Pink Floyd, velká nádhera takhle v tuto chvíli na rádiu být. No a já koukám, že píšete SMSky a zprávy, co byste chtěli zahrát v rokové pípě. Já jenom upozorním, že dnes je pátek, roková pípa je až zítra. Já ty zprávy tady samozřejmě označím a Radkovi dechám, ale nicméně smysl větší to má asi až zítra. Dnes totiž máme páteční flám a tam vás čekají takové ty halekačky a békačky, jenom tak něco z toho trošku prozradím. Zvláštní škola je tady Debilhec, Škvor, Vanastovky, Trautenberg, co tam ještě máme, Volant třeba, no máte se myslím na co těšit, i raz dokonce tady a Slobodná Evropa, no prostě paráda, co si budem povídat. Já tu mám teď pro vás ale připravené Beatles, kterých není nikdy dost, a taky ZZ Top, taky bych vás rád pozval na zítřek a pozítří, tedy na víkend, kdy tu zase budeme spolu, tedy už za chvíli, i když pozor, my to máme zítra s Danem prohozené, protože on má koncert s kapelou, takže zítra ráno tady bude s vámi Dan, já přijdu po obědě, no a budeme si užívat muziku dvou veličin, takových veličin, jakými jsou Def Leppard a Metallica, a to zkrátka proto, že v kalendáři tady vidím, že Joe Elliott a James Hetfield, takže mají narozeniny tyhle kucí dva šikovní, takže budeme hrát právě Metallicu, Def Leppard, připravil jsem si to, myslím, pěkně, takový průřez právě z celého období obou kapel, budeme si o nich povídat, můžete mi taky psát, no ale už tady mám slíbené ZZ Top a Beatles, kterých není nikdy dost, možná ještě něco doplníme a pak už vypukne páteční flám. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit zase zítra. Yeah, yeah.

Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: A na obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dali vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 18. První sezóna. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Protože jsme jako začátečníci neměli vůbec žádný příležitosti, kde hrát, rozhodli jsme se nečekat, až někdo zavolá, a začali si koncerty pořádat s pomocí kamarádů sami. Konali se ve vesnicích v okolí naší chaty v Jevanech u Prahy a byly to legendární taškařice. Domluvili jsme se vždycky s majiteli těch hospod, kde měli sál, zaplatili levního zvukaře, který tam Fávii přivezl pár prehistorických beden, pozvali nějaký další kapely a pak jsme nakreslili, namnožili a vyvěsili po okolních vesnicích a stromech plakáty. Aby jsme přilákali a zároveň zmátli co nejvíc lidí, dávali jsme těm akcím roztodivný názvy, jako třeba Přehlídka prasat. Byly to krutý kalby s poměrně hojnou účastí, protože kromě místních kámošů dorazila vždycky i početná partička známých skejťáků a kluberů z Prahy. Na pódiu se vystřídalo několik kapel a pak se volná zábava většinou protáhla do dalšího dne.
3: My jsme vlevo hrou a jsme z Kostelce.
4: Jo.
3: Kdyby byl někdo, kdo by si chtěl zaspívat, tak může v pohodě přijít. My taky nevíme, co tam máme zpívat.
4: Jo.
3: Už hraj, ty vole, to je hrozný.

tyhle akce jsme dělali zhruba každý dva měsíce. A pak přišla první štace, kdy jsme opustili domácí půdu. Byly to Hranice u Aše, kam jsme jeli v jedné dodávce s kapelou Michaelův strýček, který si nás vzali jako předskokany. Hromada lidí a hromada beden. Dodnes nechápem, jak se to mohlo všechno do toho auta vejít. Sraz byl ráno před klubem Bunkr a nás udivilo, že tam baskytarista od Michaeláčů přišel s nástrojem bez obalu. Měl tu basu jen tak v ruce, v autě jí mrsknul dozadu na aparát a frčelo se. V Hranicích u Aše nás čekal potemnělej kulturák a lidi, co přišli na Michaeláče. Na nás nikdo nereagoval. Za to hned na dalším vzdáleném koncertu jsme měli narváno k prasknutí. Byl v Břeclavi, kde bylo na plakátech napsáno Ohnout, veselá punková kapela z Prahy. Nikdy potom už jsme nehráli v tak malém klubu. Ač hubený těleso i s nástrojovkou jsme zabrali přes polovinu místnosti a ve zbytku se na židlích na sebe mačkalo asi 15 platících. Hráli jsme tváří v tvář a měli poprvé a nadlouho dopředu vyprodáno. Ale jedno

skutečný vrchol naší sezóny bylo, když jsme ten rok předskakovali v bunkru kapele Plexis, protože jsme na ní vyrostli. Samozřejmě jsme si to nezasloužili ani tak hudbou, jako spíš tím, že lídr Petr Hošek byl náš kámoš, který tehdy často hrál jako DJ Moučo na skateových a snowboardových akcích, kde slovo dalo slovo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.